Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Rádiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí, jde k nám.
0: Jo, jo, už to skoro mám.
1: Je, ty seš ale roztomilej.
0: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
2: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
3: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
4: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
6: Srdečně vás vítáme v Bratislavě.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.
2: Já jsem fentanyl míchaný z DMT. Prozený vrah a PIMP. Po městě dvoustovkou v AMG. Respekt je vždycky jen vzájemný. Ústup dál nejsem tak přátelský. Mám velice zářící zářící.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
2: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
3: Víkend na chatě, stylově.
0: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Helenine Oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
1: Mami, mami, mimino Stegosaura.
2: Vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí, jde k nám.
2: Jo, jo, už to skoro mám.
1: Je, yeah, ty seš ale roztomilej.
2: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
3: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
4: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
5: Požádat o ruku stylově?
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

0: nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
1: Letní rande stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
1: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Minisklady Heřmanice CZ. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice CZ.
3: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.

0: Počasí.
1: Dobré ráno, 6 hodin právě teď na hodinkách, je čtvrtek 9. července. No a co se počasí týče, tak dneska v Ostravě teploty od 22 do 25 stupňů Celsia. Bude oblačno, místy polojasno a později odpoledne by přece jenom mohlo i něco málo popršet. Na horách dneska teploty do 21.
0: Fresh zprávy.
1: A pěkné ráno, 1:01. Připravené pro vás máme taky první fresh zprávy. Na silnici mezi Frýdkem, Místkem a Palkovicemi začne dnes oprava zhruba kilometrového úseku. Renovace silnice bude znamenat komplikace pro řidiče, protože se v místě chystá kyvadlový provoz i dočasné úplné uzavírky. Změny čekají také cestující veřejnou dopravou. Některé zastávky totiž nebudou autobusy obsluhovány. Stavba má trvat do druhé poloviny srpna. Novinářům to včera sdělila mluvčí kraje Nikola Birklenová. Ze sítě branky na hřiště v Ostravě Zábřehu vysvobozovali v neděli strážníci městské policie ptáka, který se v ní zamotal tak pevně, že se sám nedokázal vyprostit. Rozmotat síť se nakonec nepodařilo ani policistům, zvolit tak museli radikálnější řešení. Strážníci síť opatrně přeřízli a opřenci vrátili svobodu. Uvedli městští policisté na facebookovém profilu městské policie Ostrava. No a sledujeme dění na Wimbledonu, o tom si řekneme za chviličku více.
0: Fresh zprávy. Doprava.
1: A ještě hezké ráno, hezké čtvrteční ráno na silnice v Metropole. I tady sledujeme, jak to vypadá. Vyjedeme dále od Ostravy, spíše tady na Opavu, na silnici 57 na kruhovém objezdu se srazily dvě osobní auta. Počítejte tedy, že se můžete zdržet, je to vlastně ten kruhový objezd při výjezdu z Kilešovic. Tam bude zdržení zhruba na 5 minut, ale rozhodně bych zvolil spíše jinou cestu, pakliže to bude možné potom dále na Bruntál nebo Krnov. Tohle je z dopravního servisu v tuto chvíli vše. My pochopitelně to dění sledujeme i nadále. Pokud i vy máte čerstvé informace o tom, jak to vypadá, dejte vědět. Telefonní číslo nebo WhatsAppové číslo do studia 77 337 136.
0: Doprava. Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
2: Oslavit výročí svatby stylově?
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
5: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. Tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
6: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
8: Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. fashion, gastro, zábava. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice. Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck.
7: Vyhrávej skvělé ceny. Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Fresh.

0: No při Honza Pernický za mikrofonem, raní Bon Appetit je v plném proudu, ještě stále bez Moniky, čtvrtek malý pátek, tak doufám, že i pro vás bude tento den nějakým způsobem aspoň minimálně volnější než třeba ty dny předešlé. Byť je prodloužený víkend, týden teda, zkrácený týden, prodloužený víkend byl, jo. Tak ne pro každého to může evokovat dobré věci, protože spoustu těch věcí, které bychom normálně stihli, díky tomu, že týden má 5 dní, ten pracovní, tak tento týden úplně nestíháme a musíme odkládat třeba na dny další. Ano, naprosto rozumím, je to velmi nepříjemné, ale prostě bohužel tak to někdy je. Na druhou stranu si říkám, já jsem si teda ten prodloužený víkend, který byl, užil víc než dost. Takže mě zkrácený týden nevadí. Dobře, konec těchto myšlenek o tom, co vadí, nevadí. Za chviličku budeme nabízet další skvělou muziku tady v éteru Fresh Radia. Do té doby samozřejmě jsem sliboval už ve zprávách ohlednutí za ženským pavoukem na Wimbledonu. A to je fenomenální věc, protože české zastoupení je v obou semifinálových zápasech. Více za chviličku prozradím, nebojte, je to opravdu něco a myslím si, že dneska budeme slavit. A ne jen jednou. Tak uvidíme.
1: Bon Appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.
0: Robin Schulz právě teď jako novinka na Freshi. Dobré ráno.

0: toto je ranní Bon Appetit. 6 hodin 19 minut, aktuální čas. Zdravíme Ostravu, zdravíme metropolitu Moravskoslezskou, ve které vysíláme. Děkujeme moc, že i dneska ráno jste s námi a jedete s námi třeba do práce. Možná, pokud vy úplně nemáte dobré ráno, tak by vás mohla potěšit informace, která hrdě zastupuje Českou republiku na Wimbledonu, což je tenisový Grand Slamový turnaj. To asi nemusím vůbec zmiňovat, protože je to jeden z nejznámějších turnajů v tenise na světě. Tak pozor, ženská část se blíží pomaličku do svého finále. V dnešním dni jsou naplánované dva semifinálové zápasy. Ten první začíná ve 14 hodin a 30 minut. Odehraje jej Muchová Karolína proti Coco Gauff, tedy Američance, která je v tuto chvíli v ženském žebříčku na 7. místě. Natož Karolína Muchová na 9. místě, ale fenomenální cestou se do semifinále dostala taky Linda Nosková, která si zahraje proti Ukrajince Martě Kociuk. Tento souboj začne v 16 hodin. Je to velká věc, protože v semifinále ženského turnaje ve Wimbledonu je obsazen dvěma Češkama, obě hrajou semifinále s někým jiným. To znamená, že pokud by obě dvě vyhrály, tak se ve finále utkají právě dvě Češky. A už to je opravdu něco. Těšíme se, držíme palce z Ostravy až přímo na Wimbledon. Mohlo by to být, my budeme minimálně doufat a třeba se odpoledne budeme i radovat. Více si pochopitelně řekneme zítra, tak pokud třeba máte dneska odpoledne i vy kousek času, tak holky u televize minimálně podpořte. No a teď posíláme další hudbu, tady už za chviličku, třeba Disclosure a Sam Smith, nebo nová Lady Gaga. To všechno o ranním Bon Appetitu na Freshi. Dobré ráno přeji.
1: Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio.
2: Mami, mami, mimino stegosaura.
3: Vteřinku, jenom něco pošlu.
2: On chodí, jde k nám.
3: Jo, už to skoro mám.
2: Yeah, ty seš ale roztomilej.
3: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
4: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
5: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
1: Nejlepší snídaňové menu v metropoli. Bon Appetit.

0: Lady G, Lady Gaga, Runaway, 6 hodin, 29 minut, za minutku je tady 6:30. To znamená, že se vlastně pomaličku blíží jukeboxy, ano, ale ještě předtím možná lehce bych i rád zapojil vás, frešáky. Dobré ráno, náš WhatsApp je připraven.
1: WhatsApp 77 337 136.
0: Zajímá, jak to máte vy, je tady léto, prázdniny v plném proudu a ptám se, která letní věc nebo která písnička ve vás nejvíc evokuje léto. Tedy, co prostě v létě nesmí chybět? Podle vás, podle frešáku, jaký to je hit? Je to klasika Despacito, nebo to bude něco ostřejšího? Calvin Harris Summer, mimochodem zažili jsme to na vlastní uši minulý týden v rámci festivalu Beats for Love. Tak schválně, který ten hit je pro vás nebo ve vás ten nejvíce letní? Který hit ve vás evokuje nejvíce léto? Já pár tipů mám, jeden z nich mám právě teď připravený, podle mě nebudu jediný, který bude cítit v tomto velkém megahitu léto. Tak schválně, teď mě ale zajímá váš hit, váš letní hit, ať se třeba můžeme nechat maličko inspirovat i předtím, než bude samotný jukebox. Dejte vědět.
1: WhatsApp 77 337 136.
0: A teď by se asi možná hodilo pustit za mě asi největší letní hit všech dob, který kdy mohl být. Podle mě. Vamos a la playa, a mi me gusta bailar, el ritmo de la noche. Tak co? Bychom se možná mohli shodnout, co? Luna, vamos a la playa. Dobré ráno.

6 hodin 37 minut. Pěkné dobré ráno. Ptám se tedy, co anebo jaký hit ve vás evokuje nejvíce léto. Za mě, podle mě, ten historicky možná nejdýl letní hit působící nejen v rádiích, ale i na diskotékách. Prostě všude, to se shodnem. Je Luna Vamos a la Playa. Před malou chvilkou jsme si to dávali živě v éteru Fresh Rádia. Ale vaše typy zní poměrně jinak, dost zase ani neschodné úplně. Možná jenom jeden napsal, že Luna Vamos a la Playa může být. Spousta z vás je rozhodně za Calvina Harrise a hitovku Summer, to bez pochyby ano. Pak tady byli i takoví ti, kteří ještě stále nemají dost Despacita Luise Fonsiho. Ano, i to neodmyslitelně patří i k letním hitům. Ale velké překvapení pro mě vzbudil Marek, který píše dobré ráno. Calvin Harris ano, ale nikoli Summer, ale jeho poměrně nová věc Blessing. No, je pravda, že toto by adept na letní hit být mohl. Klidně i na ten nejlepší, proč by ne? Mimochodem takhle zní Calvin Harris a jeho Blessing. Podle Marka nejlepší letní hit. Ovšem před jukeboxem je tady i pár lidí, kteří trošičku mění repertoár Fresh Rádia, protože třeba podle Katky je nejlepší letní hit úplně jiný. A to tady ten. Helena Vondráčková, dámy a pánové, ano, opět Helenka.

0: bohužel toto tedy úplně v repertoáru Fresh Rádia nemáme, ale pravda je, že jako o létě se tam zpívá, že jo? To je takové jako české léto, bych řekl. Na chatě, hezky pohoda, klídek, oheň, nic vás vlastně neštve, všechno je tak, jak má být. Tak i Helenka Vondráčková to klidně může být. Letošní největší letní hit nechám tady stále na vás, protože za malou chvíli jsou tady jukeboxy, tak uvidíme, jak moc kreativní budete dnes. Pokud chcete někomu udělat radost, jakkoliv, jukeboxem, tak můžete právě teď.
1: Jukebox Fresh Radio. Pošli hlasovku 77 337 136.
0: Mimochodem, už se dlouho neozval Dan do jukeboxu, tak nevím, jestli je všechno v pohodě nebo o prázdninách chodí třeba do práce o hodinu později. I to by mě zajímalo, jo. Tak pojďme, jukeboxy startují právě teď.
2: Jako když se říká, že sedmi krásky vykvetou sedmkrát, i když je sedmkrát utrhneš.
1: Jukebox Fresh Radio.
2: A taky mě napadlo, že má na téhle louce jinou sedmkrát.
1: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
3: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
5: Připadá vám, že máte malý byt? Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
6: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
7: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
8: Fresh Radio.
7: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
8: All day, every day.

0: Jukebox
1: Fresh Radio.
2: Nebojte, i když tady Monika Rudová není, tak my nezapomínáme na to, co je naší povinností. A naší povinností je právě zmíněný jukebox. To je bez pochyby jasné. Díky za vzkazy, které píšete, Lenka z Frýdku Místku by si přála nějakou pecku, která jí rozhýbe do práce. Mně se líbí, že ona to píše víceméně obden. To je prostě super. Leni, samozřejmě i dneska bude pecka, která tě po cestě do práce roztančí. A Barťas vybral konkrétní, tak pozor.
3: Ahoj, zdravím Frešáky, tak já bych si dneska přál od Skutru písničku Oj. Ať nám to utíká, ta práce, za chvíli je tu páteček, mějte se, čau, Barťas.
2: Za chvíli je tu páteček, Barťasu, dokonce ten páteček je už zítra, ty blázne, konečně, víkend je před námi, neříkám, že ten týden byl dlouhý, byť byl zkrácený, ale jo, byl dlouhý, takže je pravda, že víkend se

0: zdraví a připravuje také pro vás aktuální informace o tom, jak to vypadá na silnicích a jak obecně dneska třeba bude. Tak pojďme na to, hezké ráno.
1: Počasí.
2: Počasí.
1: Počasí.
2: Počasí.
0: V Ostravě dnes maximální teploty od 22 do 25 stupňů Celsia, zhruba bude oblačno, později možná i polojasno, ale i s možností dešťových srážek. Na horách dneska teploty do 21.
1: Fresh
2: zprávy.
1: Fresh zprávy.
2: Fresh zprávy.
0: A dobré ráno, 7:01, připraveny pro vás máme taky fresh zprávy. Na silnici mezi Frýdkem, Místkem a Palkovicemi začne ve čtvrtek oprava zhruba kilometrového úseku. Renovace silnice bude znamenat komplikace pro řidiče, protože se v místě chystá kyvadlový provoz i dočasné úplné uzavírky. Změny čekají také cestující veřejnou dopravou. Některé zastávky totiž nebudou autobusy obsluhovat vůbec. Stavba má trvat do druhé poloviny srpna. Ze sítě branky na hřiště v Ostravě Zábřehu vysvobozovali v neděli strážníci městské policie ptáka, který se v ní zamotal tak pevně, že se sám nedokázal vyprostit. V rozmotací se nakonec nepodařilo ani policistům, zvolit tak museli radikálnější řešení. Strážníci síť opatrně přeřízli a opeřenci vrátili svobodu, uvedli městští policisté na facebookovém profilu městské policie Ostrava. No a koukneme taky na sport. Po třech letech se s extraligou loučí a míří zpět do zámoří 28-letý reprezentační obránce Pardubic Libor Hájek, který podepsal roční dvoucestnou smlouvu se San Jose. V hlavním týmu Sharks si přijde na $850,000.
1: Zprávy.
2: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
0: A pěkné dobré ráno přejeme taky na silnice. Pozor, komplikace stále ještě vnímáme na kruhovém objezdu v Opavě při výjezdu z Kilešovic, potom dále na Bruntál, srazily se dvě osobní auta. Policie nehodu ještě došetřuje, dost pravděpodobně se zdržíte i teď. A pozor si dávejte v tuto chvíli taky na silnici 11, tedy na trase Český Těšín. Komplikace nákladního a osobního auta, tedy srážka nákladního a osobního auta v Ostravě nedaleko Hornbachu na Rudné, vlastně víceméně na úrovni čerpací stanice OMV, na místo jede policie a dost pravděpodobně to teď komplikuje dopravu, protože ten průjezd je sveden do jednoho jízdního pruhu. Jakékoliv další informace můžete bezplatně posílat dále na náš WhatsApp nebo telefon 77 337 136.
1: Doprava?
2: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy, dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
3: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
6: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
5: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
7: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
1: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
8: Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská.
9: Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér.
8: Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos.
1: Vyhrávej skvělé ceny! Bon appetit! Monika Dudová a Honza Pernický.
10: Bon appetit!

jestli Do You Mind. Mimochodem, můžeme s klidným svědomím říct, že toto hrajeme v českém éteru jako první. To je Fresh Track. Dobré ráno. Galantis, jak už jsem říkal právě teď. No a přichází téma, které podle mě uslyšíte, ale vlastně i neuslyšíte rádi, protože se budeme bavit o penězích. Ano, je to tak. Dobré ráno. Peníze. Bez těch by to nešlo. A tady konkrétně budeme se bavit o zaměstnáních, které vydělávají peníze úplně nejvíc. Ano. A pozor, existuje nová statistika, která je zaměřená přímo na Českou republiku. Tedy nejlépe placené práce a zaměstnání v České republice. Já bych začal od 5. místa, což asi není úplně překvapení, ale na 5. místě se umístili piloti dopravních letadel. Jakýchkoliv, jo? Ti si vydělají měsíčně zhruba 152 tisíc korun a nějaké drobné k tomu. OK, 4. místo, country manažer, 169 740 korun měsíčně. Country manažer asi znamená v nějaké jako nadnárodní firmě, ten nejvyšší manažer pro naší zemi. 169 740 korun. Jo, to je čtvrté místo. První tři místa si dáme za chviličku, protože v tuto chvíli to budu muset nějakým způsobem rozdýchat i já, protože toto jsou astronomické částky a já už se vlastně potom ani nedivím, že ta průměrná mzda v České republice roste a roste a víc se oddaluje těm našim platebním normám. Jo, tak pokud byste se náhodou chtěli pochlubit i vy s vaším platem, protože peníze jsou víceméně dostaborizované, tak klidně dejte vědět. Náš WhatsApp je připraven 77337136. Nemusíte psát přímo údaje z výplatní pásky, ale jenom napište zhruba v jaké té kategorii jste, jestli třeba dostáváte stejně jako pilot nebo country manager nebo manažer něčeho úplně jiného. Tak klidně dejte vědět 77337136 a za chviličku si dáme první top 3 místa, tedy nejlepších placených zaměstnání tady u nás v Česku.

0: 7.20, dobré ráno, vidíte, možná někdo by chtěl taky z práce o něco dřív. Řešíme tady velké téma a to je, kolik si v České republice vyděláme. Někdo to má fajn, někdo ne, my tady máme první tři pozice těch nejlépe placených zaměstnání v České republice. Na třetím místě ředitel IT, ten si vydělá 180 914 korun. Druhé místo development director, tedy 199 tisíc. Bez asi pětistovky si vydělá téměř 200 tisíc korun tento člověk v České republice. A na prvním místě, a to se mi strašně líbí podle té statistiky, mě by moc zajímalo, kdo to dělal, jo? První místo, tedy nejlépe placená práce v České republice, je generální ředitel. Ten si vydělá údajně, tady podle statistiky, 216 592 korun. Zkusím napsat našemu generálnímu ředitelovi tady ve Freši, kolik si tak vydělá, jestli ta částka souhlasí nebo ne. Dobré ráno ještě jednou. Díky taky za vaše vzkazy, které píšete. Vajda píše, zdarec, dobré ráno. Dělám v zemědělství už od školy, je to nějakých 15 let. Dostanu se zhruba na těch 35 tisíc, ale musím mít nabouchaných aspoň 200 hodin. A dělá se stále. Tedy víkendy, svátky, noční, raní a tak dále. Dobytek totiž potřebuje péči stále. Je to dřina, ale kdo k tomu má vztah, tak ho to baví. Měj se hezky, ahoj, díky moc, Vajdo. Hele, naprosto chápu, úplně v pohodě. Potom ještě jeden zkaz přišel tady od posluchače, jehož jméno neznáme, a píše, dobré ráno, vydělám si zhruba nějakých 65 tisíc hrubého. Pracuji jako disponent námořní dopravy v Ostravě. Wow. Námořní dopravy v Ostravě, to zní strašně vznešeně, jenom si jako říkám, kde tady máme to moře nebo něco. Ne, naprosto chápu, ale úplně v pohodě. Díky moc za vaše vzkazy, jak moc jste otevření k tomuto tématu, nicméně podle statistiky máme jasno, v České republice ta nejvíc a nejlépe placená práce je práce generálního ředitele. Tak doufám, že i vy se jednou dostanete na pozici generálního ředitele, abyste si třeba vydělali taky takové peníze. A pokud ne, tak nezoufejte. Já si myslím, že ke štěstí bude bohatě stačit to, že půjdete do práce, kterou máte rádi, a třeba si u ní pustíte Fresh Radio. Protože my už za chviličku nabídneme další skvělé hity. Bude to třeba Meduza, nebo taky nový Sam Fouad. Tak buďte s námi, dobré ráno přeje Honza Pernický.
1: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
2: No, super.
3: Co no super?
2: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
3: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz. Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
5: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
6: Víkend na chatě, stylově.
7: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava. Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Ciao, Max Tara.
3: Dab FM, anebo apka.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Rádio, Honza Pernický, tento týden sám já jenom ujasňuji, jak je na to Monika Rudová, ta totiž tento týden vyrazila za dovolenou se svým drahým mužem, ano, s Ráďou na motorce do Chorvatska a užívá si to, věřte tomu, že si to užívá, je to všechno prý v pohodě, dokonce včera jsme měli tu čest se s Mončou živě spojit a zhruba nějak takhle to vypadalo.
1: Jasně, dobré ranko, my jsme teď v pole. Čekáme na snídani a po snídani budeme pokračovat v cestě a vypadá to, že dneska bychom z Chorvatska mohli přejet na nebo do Itálie, případně do Rakouska, uvidíme, kolik toho stihneme. No a pak ještě jedna noc někde a pak u Radu.
0: Tak dost pravděpodobně je teď Monča někde v Rakousku nebo v Itálii. Zdravíme ji, ať si to užije, zítra se vrací, tak pondělí opět ranní dvojka Bon Appetit v plné síle, Honza a Monika. Každopádně opatrně na motorce nejen pro Monču a Ráďu, kteří teď cestují, ale opatrně na motorce i vy všichni ostatní, protože je tady ta statistika bohužel neúplně příznivá. Letos zemřelo na motorce už více lidí než loni, tak jenom abyste věděli, že to není teda úplně legrace, i když já samozřejmě vím, že to víte, tak opatrně, prosím, pěkně. Pokračujeme dále, nabídneme si další super pecky, které mám připraveny, Romy a taky Fred Again, právě teď na Freshi.
2: Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio.
0: A jenom tak jako připomínám, že se něco blíží. Vy víte,

0: Freshe se blíží poslední možnost, jak se dostat do finále kvízu naopak pro tento týden. To bude už zítra. Jenom připomínám, že tento týden hrajeme o 2000 korun do Chocoboss. Pokud nevíte, co je to Chocoboss, tak je to novinka, která vám normálně čokoládou zničí všechny představy o tom, jak letos být hubený. Hubená třeba. Jo, rozhodně doporučuji. Palačinky, ale i další skvělé dezerty, to všechno Chocoboss nabízí. My rozdáváme tento týden 2000 korun do tohoto podniku, kde si dáte za dvojku fakt jako ranec čokolády. To je 100%. A tento týden v Pízu naopak máme opravdové milovníky čokolády, takže si myslím, že se dneska k ním ještě jeden klidně může přidat. Je to jednoduché, jenom připomínám, že za chviličku zazní ten signál, na který musíte zavolat tady do studia 77337136 a zahrát si kvíz naopak společně se mnou. A třeba se na vás usměje štěstí. Věřím, že ano. A ještě větší štěstí se na vás může usmát i zítra, protože když se vám v tomto čase dovolám zpátky, vyhráváte 2000 korun do Chocoboss. Tak buďte připraveni, za chvilku pokračujeme.
1: Už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.

0: Tady David.
1: Davide, ahoj, odkud voláš?
0: Já z Ostravy.
1: Z Ostravy, výborně. Davide, důležitá otázka. Máš rád čokoládu?
0: Ano, prosím.
1: Ano, prosím, výborně, tohle je správná odpověď. Klidně můžeš zítra vyhrát 2000 korun do Chocobos, když tedy teď správně zodpovíš na kvíz naopak. Znáš kvíz naopak, můžu vysvětlit?
0: Nemusíš vysvětlovat, klidně pojďme na to.
1: Výborně, tím pádem není o čem, klidně pojďme na to. 10 otázek je připravených, já jsem připraven taky, dost pravděpodobně ty taky. Tak jdeme na to.
0: Jdeme na to. Kvíz
1: naopak. Milý Davide, je žralok říční ryba?
0: Kdo?
1: Žralok.
0: Ne.
1: Tak to je rychlé. Dave, co se stalo?
0: Já jsem byl teďka v tranzu, si myslím.
1: Ty jsi tady nebyl, co?
0: Jej. Já jsem to chtěl nechat někomu dalšímu, přece jenom víš, jak ty čokolady není moc, je drahá, tak ať ti to užijou ostatní, jsem kolegiální. No.
1: Ty jsi, hele Dave, ty jsi dobrák, to je jako, Dave, no. Že jsi dobrák, víš co, tak já ti můžu aspoň pustit písničku, co říkáš?
0: Dobře.
1: Chceš něco zahrát, něco specifického, speciálního?
0: Dej něco na to, když už je ráno na hovno, tak ať se daří aspoň odpoledne, tak něco takového, no.
1: OK, tak jo, posílám třeba Jesse J. Bude speciálně pro tebe, ať se daří aspoň odpoledne, OK?
0: Díky, čus.
1: Měj se, ahoj, čau. Chudák David, no, tak dneska to nevyšlo a to bylo rychlé. Hned první otázka. Pochopitelně žralok říční ryba není, ale kvíz naopak je prostě o tom, že na mé otázky odpovídáte špatně. Tím pádem je tento týden kvíz naopak uzavřen, zítra je pátek a zítra rozdáváme 2000 korun do Chocobos. Našimi finalisty, to já můžu rovnou zkontrolovat, v tuto chvíli jsou Veronika a Rostislav. Sláva, tak držíme palce, zítra jeden z nich dostane 2000 korun do Chocobos. Toto byl kvíz naopak.

0: Tohle byl nový Fesher, taky Toads and I a taky 8 hodin právě teď na hodinkách Fresh Radio vás zdraví, dobré ráno. Máme pro vás připravené další zprávy, také informace o tom, jak to jezdí v naší moravskoslezské metropoli, tak to pojďme zkontrolovat společně teď.
1: Počasí.
2: Počasí.
1: Počasí.
2: Počasí.
0: V Ostravě dneska maximální teploty od 22 do 25 stupňů Celsia. Teď během dopoledne bychom mohli očekávat ještě dešťové srážky. Později odpoledne oblačno až polojasno a ty maximální teploty teda na 23 i na horách.
1: Fresh
2: zprávy.
1: Fresh zprávy.
2: Fresh zprávy.
0: Pěkné dobré ráno, 8 hodin právě teď a připraveny pro vás máme další fresh zprávy. Na silnici mezi Frýdkem, Místkem a Palkovicemi začne dnes oprava zhruba kilometrového úseku. Renovace silnice bude znamenat komplikace pro řidiče, protože se v místě chystá kyvadlový provoz i dočasné úplné uzavírky. Změny čekají také cestující veřejnou dopravou. Některé zastávky totiž nebudou autobusy obsluhovány. Stavba má trvat do druhé poloviny tohoto srpna. Ze sítě branky na hřišti v Ostravě Zábřehu vysvobodili v neděli strážníci městské policie ptáka, který se v ní zamotal tak pevně, že se sám nedokázal vyprostit. Zamotat sítě a dokonce potom rozmotat sítě na konce nepodařilo ani policistům a tak museli zvolit radikálnější řešení. Strážníci městské policie síť opatrně přeřízli a opeřenci vrátili svobodu. Uvedli sami městští policisté na facebookovém profilu městské policie Ostrava. No a přesuneme se ke sportu. Po třech letech se s extraligou loučí a míří zpět do Zámoří 28letý reprezentační obránce Pardubic Libor Hájek. Ten podepsal roční dvoucestnou smlouvu se San Jose. V hlavním týmu Sharks si přijde na 850 tisíc dolarů.
1: Zprávy.
2: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
0: A necelé dvě minutky po 8 hodině přejeme pěkné ráno taky řidičům, kteří poslouchají Fresh Radio při cestě kamkoliv, do práce, z práce, domů, je to jedno. Pozor si dávejte ve studence, kousek od Tank Ono se srazily dvě osobní auta, na místě je policie a komplikaci vyšetřuje. Opatrně projíždějte taky stále ještě po Rudné směrem na Český Těšín a Havířov. Na úrovni čerpací stanice OMFU se srazilo nákladní auto s osobním, policie byla na místě. V tuto chvíli už by mělo probíhat došetřování celé dopravní nehody a silnice by měla být potom dále už průjezdná bez komplikací. Další informace můžete podávat a hlásit na telefonní a WhatsAppové číslo 77337136.
1: Doprava?
2: Doprava!
3: Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen Pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
4: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
5: Moje auto mě reprezentuje.
6: Automička IMO.
5: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
6: Automička IMO.
5: Perfektně umyté auto od 109 korun.
6: Automička IMO.
5: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
6: Automička IMO.
5: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
7: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
8: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Poslední hodinka ranního Bon Appetitu. Honza Pernický vás zdraví. 8 hodin, 13 minut. Trošku zrychlený Black Eyed Peas právě teď dohrává od Tiesta. A vlastně důležitá zpráva, kterou je třeba oznámit. I v této hodince budeme soutěžit a i v této hodince budeme rozdávat. Konkrétně vstupenky do Dinoparku Ostrava na sobotu, tedy za dva dny. Protože i my tam budeme. Fresh Radio zhruba od 11. hodiny vystoupí se svým živým vysíláním právě v ostravském Dinoparku. Na místě bude Aleš Brůna, Marek Urbanec, Ondra Turda a bude to prostě taková frešácká sobotní jízda. A vy u toho nemůžete chybět. Tedy logicky rozdáváme lístky v ranním Bon Appetitu, ale pokud nestihnete třeba teď, můžete si zkusit vysoutěžit i odpoledne v rámci vysílání Marka Urbance a Mikaely. Tak, to by byl takový jako takové poselství, abyste jenom jako věděli, uvědomění, že soutěž bude. A nebudu asi prozrazovat, bude za chvilku, takže pokud tedy chcete v sobotu se dostat do ostravského Dinoparku, vzít třeba své ratolesti a užít si víkend, tak to nebude žádný problém. Dvě vstupenky rozdáme za chvilku, buďte s námi, včas se dozvíte, kdy volat.
1: Bon Appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: dopoledne, 20 minut, Jonas Blue, Madden a pěkné ráno přejeme i těm, kteří teď přemýšlejí, co budou dělat v sobotu. My vás totiž zveme do Dinoparku v Ostravě, kde jednak budeme živě vysílat celou sobotu. Na místě bude Ondra Turda, Marek Urbanec, Aleš Bruna. Živé vysílání bude probíhat zhruba od 11. do 16. hodiny a během celého tohoto týdne soutěžíme o volné vstupy právě na sobotu do ostravského Dinoparku. A pozor, soutěžit budeme i právě teď.
1: Volej do studia 77 337 1036.
0: Kdo chce dvě volné vstupenky do ostravského Dinoparku na sobotu, volejte nyní, protože jste opravdu velmi blízko k ním. Dobré ráno, kdo je na telefonu?
2: Jana.
0: Jano, zdravím, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jano, vy byste chtěla lístky a volné vstupy do ostravského Dinoparku?
2: Ano.
0: Výborně, je to jednoduché, dáme, ale pozor, je tady takové malé ale. Chtěl bych, abyste nám, Jano, ukázala, jak dělají dinosauři. Zvládnete to?
2: Jo, počkejte, tak to byla týrek.
0: Tak, pojďte, zkuste to. Jo, hele, proč ne? Já si myslím, že takhle dinosauři klidně dělat mohli. Takže gratuluju, tleskám, super. Volné vstupy do ostravského Dinoparku na tuto sobotu jsou vaše. Velká gratulace. Doufám, že si to užijete. Koho vezmete sebou?
2: Super, mám tři děti, takže je to úplně super, já jsem
0: no,
2: ráda.
0: No, tak výborně, tak alespoň máte konečně vymyšlené plány na tuto sobotu. Moc gratuluji.
2: Super.
0: Janičko,
2: moc
0: prosím,
2: děkuji.
0: Vydržte na telefonu, dořešíme zbytek mimo éter, ano?
2: Super, děkuji, čekám.
0: Zatím. No, tak to by bylo rychlovka, výborně. Dinopark Ostrava už tuto sobotu zažije takzvaně Fresh Revoluci. Bude tam Aleš Bruna, Marek Urbanec, Ondra Turda. Budeme tam živě vysílat a budete tam i vy. Pokud jste vstupenky nestihli teď, nebojte se, odpolední rychlá rota, Marek Urbanec a Mikaela budou rozdávat ve svém vysílání další volné vstupy do ostravského Dinoparku. A my se v sobotu vidíme na místě.
1: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
3: Požádat o ruku stylově?
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Stegosaura!
6: Vteřinku, jenom něco pošlu.
5: On chodí, jde k nám.
6: Jo, už to skoro mám.
5: Je, ty seš ale roztomilej.
6: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
7: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
8: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Helenine Oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
9: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
10: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.

Ale toto je Fresh Radio, my jsme rozhodně ti praví, kteří vám hrajou ty nejlepší pecky hned takhle po ránu a měli byste nás poslouchat 100% ano. Čtvrtek je malý pátek, 9. července právě dnes. Pokud máte nějaké plány, tak rozhodně si je dneska užijte na 100%. K vodě to možná dneska asi ještě úplně nebude, to ale neznamená, že si léto nemůžete užít i jinak, že jo? V kinech hrajou spoustu nových zajímavých filmů, tak i na to rozhodně koukneme. Do té doby slibuju, že zahraju ještě jeden fresh track, tedy Madonu, už za chviličku, ta se teď je docela rozjela, ale ještě před ní třeba Shawn Mendes. Tak buďte s námi, tady to máte a poslouchejte Fresh Radio. Hezké dobré ráno.

0: Dobré ráno na Freši, Honza Zvernický zdraví. Počasí úplně zatím nepřeje asi na to zajít si na koupaliště, i když pro ty otužilé možná klidně. Meteorologové ale slibují, že letní teploty se vrátí už příští týden opět teploty kolem 30 stupňů Celsia, dokonce i 31, takže teplo bude, ovšem co s dneškem, že jo? Dneska to úplně na koupání není a říkáte si, co ve volnu dělat. Dobré doporučení z mé strany přichází rozhodně. Zajděte si do kina, protože kdo by kino neměl rád, já miluju kino, popcorn, pohoda, sedněte si, koukněte na dobrý filmy. Já mám tady jeden takový jako zajímavý tip, který by mohl být určitě moc fajn. Zrazen z temnoty je horor, který vás nenechá v klidu sedět. Takže pokud máte horory rádi, stejně jako já, tak doporučuji, v Ostravě to hrajou víceméně všechny kina, takže si zajdete určitě. A nebo pokud byste chtěli třeba něco méně ostřejšího, nebo méně, u čeho byste se báli, tak odvážná vajána může být taky jedno z řešení. Rozhodně si vyberte podle vašeho gusta to, co bude se nejvíc líbit vám. Hlavně si prosím vás, dejte něco dobrého, ať je to se vším všude. Myslím tím samozřejmě popcorn, jo? Logicky. Na Freši, za chvilku pokračujeme dále, nebojte se, po 9. hodině Fresh Hour, takže si muziky užijete víc než dost. Těch hitů nabídneme spoustu, tak rozhodně nikam neodcházejte, pokud jste třeba v kanceláři, dejte si volume doprava, protože Fresh Radio je tady i po 9.
1: Kvíz naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
2: Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice.
1: Vyhrávej skvělé ceny.
3: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
1: Posloucháš Fresh Radio.

z mrtvých stání bych to nazval. Kato and John, Turn the Lights Off na Freshy. Pěkné, dobré dopoledne. 9 minut do 9. hodiny nám zbývá. Tím pádem mně už nezbývá vlastně nic jiného, než odejít. Ano, ano, ano, to je vše. To je dnes opět vše. A co zítra? Zítra přijdu znova, budu tady od 6 hodin a budeme rozdávat 2000 korun do Chocobos, o které jsme soutěžili tento týden v kvízu naopak. Máme dva finalisty, tak uvidíme, komu z nich zítra zavoláme. A pochopitelně i zítra ráno budeme rozdávat dva volné vstupy do Dinoparku v Ostravě na tuto sobotní akci, kde mimo jiné bude vysílat i Fresh Radio živě. Na místě bude Ondra Turda, Marek Urbanec nebo také Aleš Bruna a věřte mi, že to bude nevšední. Ano, bude. Ode mě vše, mějte se hezky, po 9. hodině Fresh Hour, tedy hodinka plná hudby a potom klasika tak, jak to znáte, Jirka Javorskýho JJ, v siestě dneska Martin Chleboun a Rychlá rota, kde mimo jiné odpoledne budete taky moci soutěžit o dva lupeny na právě sobotní návštěvu ostravského dinoparku. To je vše, mějte se hezky, posílám Sigalu a zítra ahoj! Runnin'.

0: tak pro vás máme připraveny také poslední zprávy. Pěkné dopoledne.
1: Počasí.
2: Počasí.
1: Počasí.
2: Počasí.
0: V Ostravě se teď sice sluníčko trošku škrábe, ale během dopoledne by ještě mělo nebo mohlo sprchnout. Počítejte tedy s lokálními srážkami. Dneska polojasno až oblačno, maximální teploty 22 až 25 stupňů Celsia, co se města týče. Pokud ale razíte do Beskyd nebo nahoře, tak tam nejvyšší teploty je do 21.
1: Fresh
2: zprávy.
1: Fresh zprávy.
2: Fresh zprávy.
0: A pěkné dopoledne, 9:59, připravené pro vás máme také zprávy. Ze sítě branky na hřiště v Ostravě Zábřehu vysvobozovali v neděli strážníci městské policie ptáka, který se v ní zamotal tak pevně, že se sám nedokázal vyprostit. Rozmotat síť se nakonec nepodařilo ani policistům, zvolit tak museli radikálnější řešení. Strážníci síť opatrně přeřízli a opeřenci vrátili svobodu, uvedli sami městští policisté na facebookovém profilu městské policie Ostrava. Na silnici mezi Frýdkem, Jízkem a Palkovicemi začne tento den oprava zhruba kilometrového úseku. Renovace silnice bude znamenat komplikace pro řidiče, protože se v místě chystá kyvadlový provoz i dočasná úplná uzavírka. Změny čekají také cestující veřejnou dopravou. Některé zastávky totiž nebudou autobusy obsluhovat. Stavba má trvat do druhé poloviny tohoto srpna. Novinářům to včera sdělila mluvčí kraje Nikola Birklenová. No a přesuneme se taky ke sportu. Po 3 letech se s extraligou loučí a míří zpět do Zámoří 28-letý reprezentační obránce Pardubic Libor Hájek. Ten podepsal roční dvoucestnou smlouvu s týmem San Jose. V hlavním týmu San Jose Sharks si přijde na $850,000.
1: Zprávy.
2: Fresh zprávy. Doprava.
0: A zdravíme taky všechny řidiče v metropoli, kteří poslouchají Fresh Radio a jezdí společně s námi. Pozor si v tuto chvíli dávejte ve Studence na silnici 464 zhruba na úrovni tanku Ono. Tam se srazily dvě osobní auta. Dopravní nehoda se řeší, ale projíždí se pouze jedním jízdním pruhem, tak je dost pravděpodobné, že se tam na chviličku zdržíte. Jezděte ale opatrně a nejlépe s Fresh Radiem.
1: Doprava?
2: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
1: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day. Posloucháš Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio.

0: Best of Fresh.
1: Matěj Ostárek a také Štěrkovna Open Music. My se bavíme o tomto skvělém festivalu. Pojďme vypíknout ty největší headlinery festiáku.
2: Musím se přiznat, musel jsem si vzít mobil, abych věděl
3: naprosto pořád
2: všechno tam hraje, protože těch jako programových vstupů je tam jako přes 50. Ale jako za mě vypíchnu Jarek Nohavica, Činasky, Janek Ledecký nám vystoupí s Janáškou Filharmonii Ostrava, což bude jeden z našich mimořádných projektů nad Balkánský battle. Představte si dvě rumunské kapely, která hrajou a 90 minut prostě v kuse jedou a člověka jako to nutí. Opravdu nutí, aby jako se hýbal, jasně, aby se roztančil, takže tohle bude taky...
3: Balkánský battle, to mě napadlo teďkom, promiň Matěj, že do toho vstupuju, nechtěli byste třeba na příští rok poptat Nedu Ukraden?
1: To je, prosím tě, taková jako... Neda Ukraden je taková postarší paní, něco jako naše paní Vondráčková, taková legenda z Bosny a Monza ji miluje.
3: Oslovte ji, prosím. Já vám tam dovedu tolik lidí na ní normálně, že to nepochopíte. Ona bude i levná, podle mě.
1: Jo, přijede jeho babička a maminka.
3: Pojďme dál.
2: Kapitán Demo, Marpo, Noha, ale pak tam máme spoustu věcí jako DJku Candy, Michala Buriana. DJský set, který hrajou jako na bicí akusticky, bude to v našem jako šapito, kde bude parádní scéna. A pak nový projekt Triple X, kterým zakončíme festival.
3: Ano.
2: Ale k tomu vám nic neřeknu, protože ten si musíte přijít poslechnout, anebo bude to DJ Lova, budou to perkuse a bude to saxí.
3: Wow.

0: Alešův Old School. Alešův Old School.
1: Americké reperské duo žijící v Německu, prý dokonce to byli vojáčci z tamnější vojenské základny USA, schovávající se pod pseudonymem C-Block, nasázeli své platinové hity do evropského éteru a klubů ze dvou alb mezi lety 96 a 99. Summertime, Time is Ticking Away, ale hlavně So Strong Out je i po letech příjemnou vzpomínkou na tyhle ty časy.
0: Alešův Old School.

0: Rádio. Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení, přes bezpečnostní a hasící vybavení, až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
4: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
1: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
6: Letní rande, stylově.
7: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
8: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
9: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli. Beskydek.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Milénium Lumíra Moškovského.
1: Rumunský producent Edward Maja v roce 2009 přichází s nahrávkou Stereo Love. Riff z akordeonu a vokál zpěvačky Inny udělali ze skladby exotický dance hit. Ten obletěl celý svět a stal se jedním z nejúspěšnějších evropských skladeb všech dob.
0: Milénium Lumíra Moškovského.

0: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk Enancy a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
1: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
2: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: DAB FM anebo apka.

0: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

0: No, super.
1: Co no super?
0: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
1: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz.
2: Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou. House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.

0: Doprava. Doprava.
1: Dobré dopoledne, a to jsem si dneska říkal, budu zase konečně včas. No, zase ne, tentokrát je nehoda. Takže, ne teda naštěstí má, ale těsně přede mnou se stala. Takže, Ostraváci po Českobratrské, tedy cesta, která vede z Fifejdne kolem radnice až na Slezskou. V úseku tady kousek na naší úrovni téměř u konzervatoře křižovatka, to znamená Českobratrská versus Poděbratka vlastně, jo, jasně. Tak na ní ve směru od Fifejd na centrum neubrzdil jeden za druhým a já jsem byl asi čtvrtý v pořadí, takže já jsem zastavil, ale teď je to tam trošku chaotické, protože v levém pruhu, kde právě neubrzdili dva, tak nemáte šanci se téměř dostat doleva, protože všichni stojí rovně ve vedlejším pruhu a málo kdo pochopí, že tam je nehoda, protože chlapci zatím nedali trojúhelník, ale mezi sebou tam něco veselé řeší. Tak samozřejmě chápu, když máte bouračku, tak vás asi jako první myšlenka nenapadne, musím dát rychle trojúhelník. A druhá nehoda z databáze na Krnovsku, obec Úvalno, havárie osobního auta u mostu přes Hájnický potok, jo, Hájnický potok.
0: Doprava. Doprava. Doprava. Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik, od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
2: JJ na Fresh Radio každý všední den od 10 do 12.

0: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.
3: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
4: Oslavit výročí svatby stylově?
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: JJ, Jirka a Javorský.

0: chvilku tady dám prostor bojovým sportům. Možná jste už taky viděli, já jsem to zaregistroval včera večer. Na internetu se objevilo video, ve kterém slavná ikona hlavně 80-kových a trošku 90-kových akčních filmů Jean-Claude Van Damme prostě natočil video, ve kterém vyzývá na souboj aktuálně velmi slavného a oproti Jeanovi velmi mladého bíce zvaného Jake Paul, což je americká známá postava. On je hlavně youtuber, ale přitom taky boxuje a celkem jakože se mu vede. A má to z mého pohledu ten jeden drobný háček, je mezi nimi rozdíl skoro 40 let, protože, a to mě překvapilo, Jean-Claude Van Damme letos 64. Pěkně to letí ten čas, pěkně. Dokonce si tam stanovili podmínky, že vlastně nesmí být v hodně vysoké kopy, jako aby v uvozovkách nezvýhodňoval to, co on prostě umí s těma nohama, že jo? A v případě výhry taky oznámil, že 15% věnuje na charitu. Akorát zatím teda druhá strana, tedy Jake Paul, se nevyjádřil, ale jsem zvědavý, protože to je tak mediálně už šířeno, že se na to vyjadřovat bude muset. Tak jsem zvědavý, jestli se staneme svědky takového souboje v podstatě ne ob generaci, ale ob dvě generace.
1: Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Carolina. Přímo naproti fórum Nová Carolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky, ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos. Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskidské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck.
0: Vyhrávej skvělé ceny!
2: Hold on, fuck that. Fuck that shit. Hold on, I got to start this motherfucking record over again. Wait a minute. Fuck that shit. Still on this motherfucking record. I'ma play this motherfucker for y'all. Hey, y'all get some more drinks going on. I sound a whole lot better.

0: Ostrava má za sebou, co se týče tanečních festivalů, ten první velký, světový, a tady už to slovo opravdu je na místě. Do druhého zbývá pár dnů, připomínám, že vlastně v pátek budeme mít zase tady vysílání ráno i odpoledne spojené s možností výhry vstupenky na Kolorzovo Ostrava. Ale já teď kouknu na ten v tanečním světě největší festival zvaný Tomorrowland, který bude, tuším, přes příští víkend. Vstupenky už dávno nejsou, jo? Kdybyste chtěli, tak to ne, že včera bylo pozdě, ale už tak před půl rokem bylo pozdě možná. Ty hlavní a normální vstupenky už jsou beznadějně vyprodány a tak se s nima začalo kšeftovat. No a jak jsem včera zjistil, ne, že bych tam teda měl v plánu jet, ale vstupenku na Tomorrowland na Marketplaceu koupíte třeba za 50 tisíc. Plus mínus samozřejmě, protože to jsou všechno ceny převáděné z eur anebo z dolarů, podle toho, kde to kdo kupuje. A jako je to, řekl bych, minimálně o nulu, nevím přesně kolik stojí, ale myslím si, že nějakých 300-400 euro je normální vstupenka. No takže o nulu ne, ale tak 3x-4x víc na tom někdo vyvaří. A věřím tomu, že ta cena se bude ještě šponovat, protože zájemců je strašně moc, kteří by chtěli na Tomorrowland, ale to místo, podobně jako na ostravských festivalech, je prostě limitováno. Takže vyprodáno už je dávno, co se týče prodeje vstupenek, ale v reálu, pokud máte chuť a trápí vás na kontě zbytečné peníze, ne, nekupujte Tomorrowland. Kupte si mě, já jsem taky za dobrou cenu.
1: JJ Jirka Javorský je fresh.

0: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
1: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
2: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
5: Mami, mami, mimino stegosaura.
6: Vteřinku, jenom něco pošlu.
5: On chodí, jde k nám.
6: Jo, jo, už to skoro mám.
5: Je, ty seš ale roztomilej.
6: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
7: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
8: Že ještě nemáš apku Moje Karolina. Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.

Řekl bych až přímo učebnicová ukázka tanečního stylu, kterému se říká French House, tedy francouzský house. Svého času to byl velký hit, hrál se to všude možně, ale ten čas tak letí. Když jsme u toho French Houseu, tak jsem si teď vybavil vlastně informaci starou zhruba kolik, 14 dnů, která se trošku vztahuje k současnému fotbalovému mistrovství, kdy francouzský tým oznámil, že jejich oficiální song bude, nebo vlastně už tím pádem je, od Daft Punk, mám ho nachystán, zvaný One More Time. A to mě teď přivedlo myšlenku, že jsem včera viděl větší část utkání Dánů s Brazilci, to mám pocit bylo. Já totální fotbalový antifanda. Tak jsem se na to koukal a chvilku jsem si říkal, že bych vymyslel nové jméno pro tenhle ten styl fotbalového utkání a místo fotbalu bych tomu říkal nudbal. To byla taková nuda. Nakonec vyhráli 2-1, že jo, protože na konci byla ještě penalta. Jinak vedli 2-0. Ale normálně tak nezáživný fotbal jsem neviděl snad ani v nějaké horní dolní. Ale jasně, taktika byla takto dána a evidentně to funguje, když teda Dánové jsou tak trošičku malým černým koněm evidentně. Nebo Norové, no prostě ti, co porazili Brazilce. Ale jak říkám, koukat na to, asi se zhodneme, pokud jste se dívali, taky to bylo utrpení. No ale zpátky k té francouzské záležitosti. Tenhle ten song si tedy vybrali Francouzi jako svůj oficiální týmový song letošního mistrovství světa. A pravdu říct, ani nevím, co to znamená. Jestli vždycky, když dají gol, tak se bude pouštět podobně jako na hokej, to si myslím, že tam moc nefunguje, no.

0: Doprava. Doprava.
1: Koukneme na cesty chvilku před 11. hodinou. Stále platí upozornění na Bruntálsku u obce Úvalno, most přes Hájnický potok, řeší se následky nehody osobního auta. A stejně tak ještě možná potkáte tady v Ostravě nehodu, které jsem téměř byl, to znamená křižovatka Českobratrská versus Poděbradová. Jeden brzdil a druhý nedobrzdil, klasika.
2: Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.

0: Víkend na chatě, stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
3: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
4: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
5: Doprava?
6: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen Pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
2: JJ na Fresh Radio. Fresh Radio.

0: Asi tak často říkám, jaké štěstí jsem měl v tom slova smyslu, když jsem si dělal kdysi dávno řidičák, že jsem to dělal v 90. kdy tady ten vozový park samozřejmě byl v podstatě ještě prakticky komunistický, že jo, to všechno začínalo. Já si myslím, řidičák dělal 90 nebo 91, teď nevím. Takže jsem ho dělal ve 120 v Škodovce a pak jsem chvilku ojížděl taťkovi jeho Škodovky, než jsem dospěl a pořídil jsem po mnoha letech konečně svoje první auto. No ale díky tomu, jaký tady byl vozový park, tak jsme dostávali pokuty. Tyjo, za co jsme dostávali pokuty tehdy? Zákazy stání. Jo, zákazy stání, protože rychlost to tehdy jasně taky, ale netolik. Nicméně dneska hlavně ty pokuty jsou o rychlosti. Já mám tady takový čerstvý příklad toho, jak to vypadá, že i když si uděláte řidičák, tak o něj velmi rychle můžete přijít, protože v Brně zastavili, nebo nejdříve tady zaznamenali na video a potom zastavili policisté řidiče, který v 50 profičel přes 160, takže více než o stovku. No a když ho zastavili, tak měl dvě krásné záležitosti v uvozovkách, samozřejmě to slovo krásné. Jednak řidičák měl pár dnů měl řidičák a už ho čapli, už ho zase nebude chvilku mít. A druhák jim řekl, já jsem si vás té rychlosti ani nevšiml. Jo, to je přesně ono, to je to nejlepší zdůvodnění, které můžete říct panům policistům. To ocení.
1: Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

Já si dovolím jednu malou neplánovanou změnu playlistu, bohužel na základě smutné informace, a pustím hned ten song. Ten normálně nehrajeme, nemáme ho v playlistu, ale bohužel ho chci dát, protože je to muzika, která mě jako děcko určitě oslovala. A už nějakou dobu se vědělo, že slavná to zpěvačka Bonnie Tyler se trápí, tuším, nějaké nádory nebo rakovina, něco takového. No a je to venku, bohužel, ve věku 75 let zemřela zpěvačka Bonnie Tyler. Tohle je asi její největší pecka. Ale těch hitů měla mnoho a mnoho, dokonce tuším, to existuje i v české verzi, že? No, nebudeme pouštět české utrpení, samozřejmě dáme raději tu originální verzi.

No ano, tak další nový žádný song už tahleta dáma nepřidá. Já jsem pátral vlastně rok 1983, kdy tohleto vyšlo. Dokonce v roce 83 to byl pátý nejprodávanější single na britském území. Taky za to dostala nominaci na Grammy za nejlepší ženskou popovou píseň. A bylo i oceněno tehdy to video k tomu. A myslím, že v následujících dnech tenhle ten hit, a nejenom ten, ale jiné její mnohé hity na její počest budou znít všude možně. A zabátral jsem, protože jsem věděl, že to někdo zpíval česky, ale nevěděl jsem kdo. Leona Machálková. Tak tu radši hrát nebudeme.

0: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Jirka a Javorský. Pondělí až pátek od 10.

0: Máme zase jednu, která přišla sem na WhatsApp, vztahuje se samozřejmě k dopravě a zní: čau, u nádraží Vratimov náhodně zastavují. No a teď, kdybych chtěl do toho rýpat, tak jakože náhodně zastavují vlaky. Třeba na trase Praha-Berlín se náhodně zastaví v Vratimově. Ne, já vím, je to myšleno na auta, tak opatrně kolem nádraží Vratimov a nezaplatíte víc, než chcete.
1: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. I took the long road across the ocean.

Dovolené už jsou v plném proudu a tak je tady první taková statistika v rámci dovolených v České republice a ta není pozitivní, naopak. O letní dovolenou v Česku je letos menší zájem. Vyrazit na ní plánuje pouze 32% lidí, což je o 5% bodů méně než loni. A ještě, aby to bylo veselější, tak zároveň přibylo těch, kteří letos nepojedou nikam. Ano, Plaha se hlásí, zatím to tak vypadá, protože ta podstatná věc říká, hele ne, letos nemůžeš. A slabší návštěvnost hlásí i kempy i hotely. Ovšem, to zdůvodnění je celkem zajímavé. Vedle výkyvu počasí a samozřejmě taky peněz, má negativní dopad i mistrovství světa ve fotbale. Takže chlapi raději místo, aby jeli na Dovču, tak čučí na bednu. Ale to je dobrá záminka, jak ušetřit. Asi jsem se stal fotbalovým fandou. House na Fresh Radio. Buď fresh. Fresh.

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Secesní restaurace Ondráž ve Svejadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

0: Minisklady Heřmanice CZ. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice CZ.
1: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
4: No, super.
5: Co no super?
4: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
5: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
6: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava CZ.
7: Fresh Radio.

Tady přišlo ještě přes WhatsApp reakce na to, když jsem upozorňoval, že u Vratimova, někdo z vás mi poslal, že u Vratimova náhodně zastavují tady u nádraží, tak tady přišel vzkaz, asi poslouchají rádio.

0: Doprava. Doprava.
1: Všechny nehody, které předchozí hodně byly aktuální v našem regionu, zmizely a žádná nová nepřibyla. Je to výborná věc.
0: Doprava. Doprava. Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinu.

nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přezutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem. Fresh. It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.
2: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
0: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
3: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
5: Mami, mami, mimino stegosaura.
6: Vteřinku, jenom něco pošlu.
5: On chodí, jde k nám.
6: Jo, jo, už to skoro mám.
5: Je, ty seš ale roztomilej.
6: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
7: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
8: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
9: Siesta.
10: Siesta.
9: Siesta.

0: Hej holá, fresh volá, také opět volá. Pokud právě obědváte, tak přeji dobrou chuť. Takový možná tajný tip. Já jsem měl dneska na oběd bramborové knedlíky, špenát a vepřové výpečky. Vynikající to věc, taková česká klasika, takže pokud máte restauraci, kde právě tohle to nabízí, tak rozhodně doporučuji. Akorát teda mám z toho žízeň a těším se potom domů, až si dám nějaké pivečko a trošku to spláchnu. 12 hodin 14 minut čtvrtek 9. července, před námi je dvouhodinovka čtvrteční siesty, tentokrát s Martinem. Pěkné odpoledne.
1: House na Fresh Radio.

0: Bernard ve vysílání Fresh Rádia v této hodině v čtvrteční siesty. Podíval jsem se do kalendáře, kdo dneska slaví svátek a svátek mají drahomíry. No pár drahušek znám, tak rozhodně, ale ne, jim přeju všechno nejvíc nejlepší, jen pro zajímavost v rámci České republiky nějakých 3900 a pár kousků a v Ostravě třeba 105. Tak drahušky, všechno nejlepší a rozhodně to dneska oslavte.
1: Buď fresh! Fresh! Fresh Radio CZ. Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Moje auto mě reprezentuje.
4: Automička IMO.
3: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
4: Automička IMO.
3: Perfektně umyté auto od 109 korun.
4: Automička IMO.
3: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
4: Automička IMO.
3: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

I Jonas Blue se zapojil do vysílání Fresh Rádia. Přátelé, mě by zajímalo, protože jsem nad tím tak uvažoval. Když jedete vlakem, tak ty vlaky mají občas nějaké zpoždění, nikoho to ani nějak moc nepřekvapí, protože prostě to k železnici patří. A nejenom k železnici, i autobusová doprava, tady třeba v centru Ostravy, trolejbusy, občas nějaké zpožděníčko, jo, úplně pohoda. Ale co mě teda překvapilo, už několikátý den, a dalo by se podle toho říct skoro hodinky, jsou nadměrné náklady na dálnici D1. Já když jedu ráno do práce, tak kolem Klínkovického tunelu jsem zhruba v 5 hodin 20 minut, potom možná nějakých 5 minut to trvá do toho zúžení, které je potom přes Mariánské hory, kde se ta dálnice opravuje. A pravidelně, skoro každý den, minimálně ty 3 dny po sobě, jsem potkal v protisměru nadměrný náklad. Opravdu by se dali štelovat podle toho hodinky. Nevím, co kam vozí, jsou to vždycky takové obrovské velké válce. Problém je v tom, že v tom zúžení oni se tam nevejdou, protože se vlastně jezdí po jedné polovině, ten pruh je široký nějaký možná 2-2,5 metru, nevím, a oni musí zastavit oba dva směry, takže nejenom v tom směru, v kterém oni jedou, což oni jedou většinou teda od Bohumína směrem na Olomouc nebo na Brno, tak oni musí zastavit i ten směr na Ostravu a na Polsko, protože prostě musí odstrkat ty panduláky, co tam jsou na prostředku, umožní ten průjezd toho nadměrného nákladu a potom to zase vrátit zpátky. Schválně by mě zajímalo, jestli se dá dohledat někde nějaký rozpis, podle kterého oni vlastně jezdí, a proč zrovna jezdí v 5 hodin 20 minut právě na tom ostravském úseku dálnice D1. Fresh Radio.

Fresh Radio ve vašich uších. Za chviličku se nám blíží víkend, v podstatě zítra máme pátek a za chvíli bude sobota. Pokud budete někam cestovat v sobotu a jste třeba z oblasti Poruby, tak dávejte pozor, protože právě tam bude v sobotu probíhat od 7 hodin do 19 hodin výluka tramvají. Tramvaje nebudou jezdit v úseku Poruba Vozovna, Poruba Přesinská, což se týká linek 7, 8 a 17. Ty budou ukončeny na zastávce Poruba Vozovna a odtamtud potom pojede náhradní autobusová doprava přes zastávku Hlavní třída až do zastávky Poruba Přesinská. Tak si na to dávejte pozor, vyražte třeba o 10 minut dříve a stihnete všechno, co budete mít v plánu.

0: Radio. Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka z Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
1: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: Požádat o ruku stylově?
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: No, super.
5: Co no super?
4: Ta rýha tady na nárazníku.
6: Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
7: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz. Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
8: Siesta. Siesta.

0: Před malou chvílí se tady centrem Ostravy prohnala docela taková významná dešťová přeháňka. Když jsem se díval na radar a na předpověď vlastně na odpoledne, tak by to mělo být v podobném duchu. Takže pokud máte deštníky někde hluboko schovány, třeba v autě nebo v tašce, tak možná by stálo za to si je vytáhnout trošku více nahoru a případně použít. A doufujeme, že to je dneska poslední takový deštivý den a jak jsem se díval na víkend, tak to vypadá rozhodně teda slibně, vypadá to, že bude slunečno, teplo, ale ne vedro, takže úplně optimálně zajet někam na výlet. No a já mám jeden tip. Co tak se stavit do Orlové, do Dinoparku Ostrava, protože zaprvé je to úžasné, byl jsem tam několikrát, kromě těch závěrečných schodů, kdy opravdu jako nahoře už potom ve svém věku a se svými kily nemůžu dýchat a většinou tam hledám potom nějaké odpočinutí buď na té obrovské lavičce, která tam je přímo nad těmi schody, anebo potom nějaké občerstvení a nějaké dobré pití. Rozhodně navštivte v sobotu Dinopark, protože Fresh Radio bude vysílat přímo živě z Dinoparku, bude tam Ondra Tudda, Marek Urbanec, Aleš Bruna, budeme soutěžit o merch Fresh Radia, prostě hodně zajímavých věcí, rozhodně stojí za to se podívat i na tu kouřící sopku, která tam je zhruba v půlce. A můj kamarád kdysi, možná 3-4 roky zpátky, jezdil takovým tím vláčkem, on dělal přímo toho řidiče, toho vláčku, který tam jezdí po Dinoparku a pak za tím letadlem zastaví a nosí takovou tu bednu s tím malým mládětem. A já jsem si vždycky myslel, že to je jako výkvět nějaké jako revoluce, že to je nějaký pohyblivý robotek, strašně roztomilý, ty děti to bavilo a on, když to nesl, tak to mládě mě kouslo. V tu chvíli jsem pochopil ten princip, schválně ho jako nebudu prozrazovat, ale i tahle maličkost si myslím, že stojí za to prostě v sobotu Dinopark navštívit, protože Fresh tam bude rozhodně u toho.
1: Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.
2: Off my face, don't know where I am, 'cause I got my jokes from Amsterdam. Hey.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Večírena, také Fresh Radio. Za 5 minut bude 13. hodina. Já pro vás chystám dopravu. Trošku popršelo, už se nám tam objevily dopravní nehody. Pokud byste na cestě viděli i vy něco, co tam nepatří, tak mi dejte rozhodně vědět. 77337 1036.
1: Posloucháš Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio.

0: Doprava. Doprava.
1: 13. hodina je tady, jdeme na dopravní nehody, které se staly na území našeho kraje. Jedna je přímo tady z naší Ostravy, ulice Plzeňská, je to nad Novou Vsí Vodárnou směrem na Hrabůvku, jak je křižovatka u té nové střelnice. Dvě havarovaná vozidla, průjezd se zvýšenou opatrností, předpoklad 5 minut zdržení, ale začne nám odpolední dopravní špička, může to tam trošku zhousnout. A další dopravní nehoda, dálnice D48 ve směru na Olomouc, na úrovni Nového Jičína. Tam máme jedno havarované vozidlo, opět průjezd se zvýšenou opatrností. Šťastnou cestu, pokud někam jedete, a rozhodně zůstaňte s Freshem.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
2: Rajva, bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení, přes bezpečnostní a hasící vybavení, až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
5: Mami, mimino stegosaura.
6: Vteřinku, jenom něco pošlu.
5: On chodí, jde k nám.
6: Jo, už to skoro mám.
5: Je, ty seš ale roztomilej.
6: Tak, už jsem to... On fakt chodí!
7: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
8: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
2: Siesta.

9 minut po 13. hodině ladíte Fresh Radio. Před námi druhá hodina čtvrteční siesty. Od mikrofonu vás zdraví Martin Chlevoun. Přeju samozřejmě dobrou chuť, pokud máte ještě takový ten pozdější oběd a dáváte si něco dobrého. Já jsem v té minulé hodině zmiňoval, že jsem měl dneska špenát a tak neuvěřitelně mě začalo sušit. Asi tam bylo hodně česneku, jo? Nebo to bylo slané, nevím, ale prostě mě úplně pálí jazyk a fakt se strašně těším, až se nám něco dobrého, studeného, perlivého a bude to strašně fajn. Užívejte nádherné čtvrteční odpoledne. Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio. It's Friday then.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me?
1: A teď jedna dobrá zpráva. Za chvíličku nám začínají Colorsy. Jednoznačně hodně povedená věc v rámci léta, v rámci Ostravy, přesněji od středy 15. až do neděle nebo do soboty 18. července. Samozřejmě úžasná to věc, areál Dolní Vítkovice, tam se to úplně našlo. Já si pamatuju ty první ročníky, kdy to tady začínalo na Stodolní ulici, pak se to různě točilo kolem hradu a prostě v těch Dolních Vítkovicích. Tam to na ty festivaly je úplně jako dělané. No a moje pozvánka patří k zítřku, buď ranní vysílání Bon Appetit, po 8. hodině dorazí Filip Košťálek, umělecký ředitel Colorsů, a budeme si povídat o tom, jaké to tam vlastně je, co nás tam čeká, jaké umělecké zážitky tam budeme mít, a nebo také odpoledne zastupitel města Ostravy pan Petr Havránek, který je jakoby spojen s těmi Colorsy, a budeme si také povídat zase ze strany asi pohledu města, takže rozhodně zítra na Freshy pátek den s Colorsou v Ostrava, není nad čím váhat, než si nás naladit. 136 886 106 5, DAP aplikace, web, prostě těch možností je spousta, tak buďte s námi a buďte fresh. House na Fresh.

0: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Letní rande, stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Siesta.

A teď jedno upozornění, abychom šetřili vaše peněženky. Pokud projíždíte Petřvaldem na Ostravské ulici poblíž benzínky pod Sokolovnou, tak tam si dávejte pozor, je tam civilní hnědá Oktávie a pravděpodobně buď za váma vyrazí, pokud překročíte, tam je mám dojem 50, anebo když si vám nebo jim bude na vás něco nelíbit, tak se rozhodně jako nespokojí s tím, že jenom projedete. Vyrazí za váma, zastaví, tak doufám, že máte všechno v pořádku, lékárničky, výbavu, bacha na technickou, jo, dneska, a někde jsem dočetl se dokonce v nějakém článku, že vlastně, když máte vzadu tu známku červenou technické kontroly, tak tam máte vlastně jenom měsíc a rok. Čili teď máme, dejme tomu, 7. měsíc roku 2026, ale není, tak jak jsme byli zvyklí, že vlastně ta známka platila až do konce měsíce, jo? Nikdo to vlastně dál nezjišťoval, ten údaj byl pouze v velkém technickém průkazu a jezdili jsme vlastně do konce měsíce, takový tím méně jakoby spolehlivý nebo jakoby co na to moc jako nehleděli. Ale nově ta policie dokáže zjistit přesně na den, kdy vám ta technická končí. Ona může končit hned 2.7. A už máte vlastně 14 dnů propadlou a potom vás zastaví policie. Je to velký problém, takže rozhodně zkontrolovat. Pokud už nemáte velký technický průkaz, tak doporučuji datovakostka.cz, tam jsou veškeré údaje o vašem vozidle, dohledat si právě tu poslední technickou kontrolu a případně zajet zavčasu, protože pak by to mohlo stát ještě daleko větší penízky. Fresh!

0: No, když jsme u těch cucvleků takzvaných, protože tohle je podle mě nějaké lidové pojmenování, tak pojďme to rozebrat trošku více do hloubky. Myslím si, že každý z nás se s tím setkal minimálně v tom útlejším věku a takové typické místo je vlastně asi na krku. Tam je ta kůže relativně jako jemná, tenká, tam to stačilo jenom jako a už to tam bylo. Pak jsme se různě maskovali šátky, ženy si to přetírali nějakým možná make-upem, aby to nešlo moc vidět. Samozřejmě, že jsou i místa jiná, kde se dá cucvlek relativně dobře pořídit, ale tam už to chce třeba trošku více jakoby nasát tu kůži a tu podlitinu udělat. Ale mě by zajímalo jako cucvlek, jo? Cucvlek, tak předpokládám, že to je jako složení na slova jako cucat, sát a flek je jasné, to je ten flek, který z toho vznikne, ale má to nějaký oficiální název, třeba, já nevím, polipková podlitina, jo, nebo nějaký sací hematom, nebo něco takového. No schválně, co vy na to?
1: WhatsApp 77 337 1036.
2: Fresh Radio. Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
3: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
4: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
2: Siesta.

0: Hele, ty jsi tady nachystal takové zajímavé téma teďka pro mě, že Marek raději odešel z této místnosti.
1: Mě jako úplně mrzí, že jsem ho navodil až vlastně 13.44, když za chvíličku končím, jo. Ale my jsme nakousli cucvleky a bohuž...
0: Nakousnutí k tomu docela patří, ne?
1: Já myslím, že nemusíš jako používat zuby k tomu. Já nevím, teda, jaké máš ty zkušenosti, ale ne.
0: A co s nimi? Co se mě chtěl zeptat jako?
1: No, já jsem říkal vtip, jo. Aha. Kde jsem mluvil o tom, že když má chlap po 50 cucvleky, tak je to vždycky ZKG. A pak jsem se nad tím zamyslel, říkám, jako cuculek, to přece není jako oficiální název. Tak jsem požádal posluchače, ať mi napíšou, jak by se to mělo jmenovat oficiálně, nějaký hematom a podobně. Tak Bohuž mi napsal, že by to byl třeba puberťácký cejch.
0: Puberťácký cejch. No počkej, a platí to puberťácké, když ho máš třeba ve 40?
1: Tak záleží, jak se cítíš asi.
0: Jo, stále mlád.
1: Asi k tomu patří, ale on mi píše, že dnešní mládež se za to stydí a proto to jako neprovozuje a že schválně zkusil jako udělat cucvleka sivé současné manželce a ta mu řekla, že je teda ko. Hvězdičky. Jak to si na tom cucvleky, jako kdy se asi byli, ne?
0: Ježišmarja, kdo je nikdy neměl, prosím, je záležitost... kdo neměl, ať hodí kamenem. Jasně, že jsme měli, ne? Každý z nich, ty jsi neměl nikdy cucvleka?
1: No, já jsem to dokonce, a to se přiznám teda po x letech, že jsem to zkoušel i sám na sobě, jakože si ho vytvořit na ruce.
0: No na ruce, já jsem se bála, co řekne, že já doufám, že to asi stačí tohle téma, díky.
2: Fresh Radio.

0: Tak dnešní cuclekové téma teda pomalinko ale jistě uzavírám. On za tomu dal korunu, protože on našel oficiální a lékařský název pro cuclek a je to ekchymóza. Takže když řeknete své vyvolené, že jí uděláte ekchymózu na krku a ona nebude vědět, co to je, tak myslím si, že za chvíličku pozná. Takže cuclekům vzhůru, protože za chvíličku bude víkend a ty cucleky můžou přistávat na těch krcích nohách a rukách, prostě ve velkém.
1: Buď fresh! Fresh! Fresh Radio CZ! Baby!

0: Uteklo to jako voda za 5 minut 14. hodina. Připravuji pro vás dopravu, co se děje na našich cestách. Kdybyste něco viděli, co tam nepatří, co vám tam vadí, co bychom měli říct ostatním, tak nám dejte vědět.
1: WhatsApp 77 337 1036.
2: Fresh Radio Ostrava 886 a 103.6 FM, Třinec 106.5 FM.

0: Doprava. Doprava.
1: Minuta po 14. hodině, jedeme se podívat na cesty a ten pohled je víceméně optimistický. Žádná nová dopravní nehoda nepřibyla. Minulou hodinu se hlásil dopravní nehodu na Plzeňské ulici u Střelnice. Díval jsem se na kamery. Vypadá to, že už tam je to úplně čisté, projedete bez problémů. Kdyby to tak vydrželo celé odpoledne, bylo by jenom fajn. Teď už předávám slovo rychlá rota Marek a Mikaela. Já se loučím, mějte se krásně. A ahoj.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
2: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava. CZ.
4: Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
4: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
4: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
4: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
6: Rychlá rota s Markem a Mikaelou na Fresh Radio.

0: Ahoj lidi, hezké odpoledne, jsme tady zase.
1: Ahoj, krásné odpoledne. Myslíš, že bychom mohli rozebrat to téma ještě, které načal Martin?
0: Co myslíš?
1: Ty cucpleky?
0: Ne, nechci to rozebírat.
1: Já se chci na to ale tebe zeptat.
0: No, zeptat se můžeš, ale já ti nemusím odpovědět, víš? To je ta výhoda toho dialogu. Tak ještě jednou, začíná rychlá rota. Fresh Radio.

0: Rychlá rota na Fresh Radio. Tohle to byly Maneskin na Taky Begin. No a dnešní den, nebo dnešní odpoledne musíme začít tak trošičku jakože smutně, jo?
1: A proč?
0: No protože zemřela Bonnie Tyler.
1: Jo.
0: Víš, o koho jde, nebo nevíš, o koho jde?
1: Vím, zpěvačka.
0: Ano,
1: stará zpěvačka.
0: Jak? 51. ročník není stará.
1: No dobré, tak pro nás mladé trošku starší. Myslím, ano, že mladší ročníky moc znát nebudou.
0: Starší, to je dobré slovo. Myslím si, že ji i Aleš zařadí do dnešního Fresh Mixu.
1: Myslíš?
0: A já si myslím, že bychom si jako taky mohli, co? Ne? Co?
1: A co jsi vybral?
0: No tak jako hádej. Poznáváš to? I need a hero!
1: A jo, tohle, jasně. Ať je jak vítr, že?
0: Dobře. No tak my sice jakože úplně nemáme v playlistu, ale myslím si, že se to docela hodí, no. Tak jo, tak odpočívej. V pokoji.

0: jsou fakt dobří, Maro.
1: Já nevím, v čem jsou dobří, ale tady mi píše Yuri Gagarin, který se dlouho neozval, tak napsal jako, protože ty se zbavila nějak o těch cuclecích, já jsem řekl, že jako se o tom bavit nechci.
0: Ano.
1: A tady napsal Yuri Gagarin, co mi uniklo? Dával jsem se dokupy po Beats for Love. Mareček si vrznul? Ne, gratulka. No tak tady máš odpověď, Jiříku, jo? Mareček si vrzá, kdy chce. Například letos se mi ještě nechtělo.
2: Už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
3: No, super.
2: Co no, super?
3: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
2: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory, Javorsky.cz STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
6: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
7: Rychlá rota.
8: Aneb dva, co nezastavíš.
9: Rychlá

0: Pravda nebo lež?
1: A už je to zase tady. Pravda nebo lež? No tak dobře, naše vaše oblíbená soutěž, ježiš, pravda nebo lež?
2: No, mě by to strašně chybilo, ty jsi to vůbec nepochopil, já ti dávám takový krásný prostor tady.
1: Aha, dobře, to protože jsem dneska za mixem. Hrajeme o 2000 korun do Men's Visions Barber. Otázka se bude týkat k sobotě.
2: K Dinoparku.
1: Konkrétně samozřejmě k Dinoparku. A jdeme teda na to, jo. Je pravda nebo lež, že v sobotu uvidíte v Dinoparku 3 nové dinosaury? WhatsApp.
2: 773 37 136.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Bernie's Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernie's. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos. Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, funpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Pravda nebo lež?
1: To by mě zajímalo.
2: 2000 korun, do.
1: To by mě zajímalo.
2: Do kadeřníka, ne, do Barbera přece.
1: Men's Vision Barber. A stejně by mě to zajímalo. Jak to teda je v tu sobotu?
2: Ty to nevíš?
1: No.
2: Ty ses nedívala na naše sítě? Vy se nedíváte na naše sítě?
1: Telefonní sítě?
2: V sobotu tam budou speciální 3 funglnoví brontosauři. Jeden se jmenuje Turdosaurus, druhý se jmenuje Brunosaurus a ten třetí Urbanosaurus.
1: Urbanosaurus dokonce. Ano, jo? To jsou názvy.
2: To znamená, že to bylo co?
3: Ahoj, ahoj. Zdravím, je to pravda.
2: Jasně, je to pravda. Budeme tam jenom v sobotu.
1: Ježiši, a
2: pak se zase ztratíme do druhohor.
1: Já doufám, že budete mít na sobě i nějakou masku. Že budete narváni do nějakého dinosauřího obleku. Já se na to potom zpětně velmi ráda podívám.
2: Já si úplně nejsem jistý, jestli ano, protože jestli v sobotu třeba bude 25, 26,
1: no, to nevadí právě proto.
2: Tak bude stačit, jak vypadám, a myslím si, že já vypadám jako už dost staře, tak o Karlovi, o Alešovi se ani bavit nebudem, protože tady máme už výherce. Jo. 332 koncové číslo, tady až postupuješ do slosování.
1: Do pátečního, do zítřejšího. Gratulujeme, uvidíme, koho zítra vylosujeme.
2: Já ten pátek nechci vidět, to se s tou pátku úplně zblázníme, ale to je. Co?
1: Ne.
2: Co na všecko čeká v pátek?
1: Nevím.
2: Nevíš?
1: Jo, počkej, vím. Mám to prozradit?
2: No, jistě, že jo.
1: Takže finále, velké finále, pravda ano. Nebo lež, pak tam máme zase Dinopark.
2: Aha.
1: A pak tam máme Kaldorzovou stranu.
2: A celý den bude Dance Colors.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. 4 dny, 1 město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
4: Ve sběrně na výstavní Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
5: Oslavit výročí svatby stylově.
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
7: Mami, mami, mimino stegosaura.
8: Vteřinku, jenom něco pošlu.
7: On chodí, jde k nám.
8: Jo, jo, už to skoro mám.
7: Je, ty seš ale roztomilej.
8: Tak, už jsem to. Oh, on fakt chodí.
9: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
0: Fresh Radio.

0: Doprava.
1: Hezké odpoledne, 15. hodina je tady. Dívám se na dopravu a vypadá to, že v našem Moravskoslezském kraji není hlášená žádná dopravní nehoda. Jenom tady na Švestkách vidím asi hodinku starou zprávu od TES. Hnědá civilní Oktávie trojková v Petřevaldě na ulici Ostravské na benzínce pod Sokolovnou. No já jsem taky viděl, jak jsem jel tady do práce, tak na Frýdecké taky lítali a myslím si, že měřili. Tak já bych doporučil co? No přece nohu z plynu.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
2: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
3: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
4: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
0: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
5: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
6: Od prvního školení, přes bezpečnostní a hasící vybavení, až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
5: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
7: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
8: Rychlá rota. Marek a Mikaela.

0: Marika Michaela, rychlá rota na Fresh Radio, to jsme my dva a taky se vracíme k tématu, které jsme včera nakousli, ale já jsem už říkala v minulé hodince, že ti naši posluchači jsou naprosto úžasní, protože první zprávy, které nám sem dneska do rádia přišly, byly ty, že nám připomínali Rubíkovou kostku.
1: Jak to dopadlo se mnou a s Rubíkovou kostkou? Já jsem dostal Rubíkovou kostku, nebo měl jsem dostat Rubíkovou kostku na narozeniny v některé té třídě základní školy, tak blbě ji schovali naši rodiče, že jsem ji samozřejmě našel.
0: Ty jsi vždycky hledal jako dárky od rodičů?
1: Jo, jasně. Ty, jo. Vždycky jsem našel všechno. A vzal jsem ji do školy. Samozřejmě se mi ji podařilo rozhodit a nikdo ji nebyl schopný složit. V té době jsem nevěděl, že se dá rozebrat na kostičky a poskládat mechanicky. No a tak jsme to všichni zkoušeli, až ji čapla třídní učitelka a dostal jsem ji na konci školního roku.
0: Ne, ti zabavili.
1: Takže já jsem přišel domů, přišel den narozenin, Rubíkova kostka nebyla na svém místě, Urbanec musel s pravdou ven.
0: Dostal si Vilagoš místo
1: a to byl kostky. Takový nářez místo oslavy narozenin, že to svět neviděl. Takže takhle dopadl Marek a Rubíkova kostka.
2: Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru.

0: sobotu živě z Dinoparku Tour de Marek a Aleš. Živé vysílání, tohle vás čeká už toto sobotu. Nejenže tam uvidíte dinosaury, chodící mladě, například stegosaura, tak pozor, je tam i obrovská sopka, která pravidelně opouští páru. Já si myslím, že to bude i Marek, tak trošku, on taky rád opouští páru, jsem
1: no
0: tam.
1: Fall.
0: No jo, tak já si myslím, že se to tam úplně jako hodí k tobě, ten Dinopark.
1: Já jsem zapomněl, že holky neprdí, no.
0: Nepočkej, tak já jsem to nemyslela, já jsem myslela takovou tu opustit páru, se říká, jak potřebuješ vyventilovat něco.
1: No, tak to přece nemůžu mezi dětmi.
0: No to právě nemůžeš a právě proto bych se na tebe jako na bobtnající sopku ráda podívala.
1: Tak uvidíme, v jakém budu rozpoložení, v každém případě
0: Děti, jestli chcete vidět skutečnou sopku, tak choďte za Markem Urbancem dost často a ptejte se ho třeba, ať vám pustí nějakou písničku. To on má nejradši.
1: To je super, ještě, že disc jockeyovi Aleš. V každém případě chceme říct, že v dalším vstupu už teda budeme hrát o další dva volňásky a vy ano. Všichni, co se ptáte, jak dlouho mají platnost, tak je to právě jenom na tu sobotu.
0: Jenom na tu akci, živou akci s živými téměř živými dinosaury a minimálně s živými dinosaury Fresh Radia.
1: Jo, tak připravte se, opět to bude těžká zákeřná otázka a kdo budete chtít strávit s námi den a jít tam zadara, tak poslouchejte dále.
2: Minisklady Heřmanice CZ. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice CZ.
3: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
4: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
5: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
6: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: Rychlá rota s Markem a Mikaelou na Fresh Radio.

0: Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Radegastův všenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Secesní restaurace Ondráž ve Svijadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit.
0: Vyhrávej skvělé ceny!
2: Marek a Mikaela na Fresh Radio.

0: Máš to krásné, ale máš to dlouhé, tu písničku.
1: Víš co, ty
0: a než začneme soutěžit, tak já musím říct, že tuhle tu písničku si vyloženě tady někdo
1: žádal na přání.
0: Já
1: zdravím do Karviné, Tomáše a všechny, co s tím zavařují okurky. A děkuju, že jste mi i sobě a všem si nechali zahrát, ale prošla jenom protože se Marka Urbance bodla tuškou do ruky.
0: Ano, no zdravím, tak abych nakrkl Urbance, tak nám pust do Karviné tu svoji ostravskou písničku. Já jsem ji nenašel a pak ji až ona někde vyhrabala.
1: Jo, no moc dobře ví, kde je. Moc dobře to
0: vytáhla MP3 a jsem ji nechtěl zahrát, tak mi skončila, jako mám takovou menší díru v ruce. No. Dobře, no. Tak tohle to byla Mikaela Ostravo a my jdeme co? My jdeme soutěžit. A víte, o co jdeme soutěžit? Jasně, odvalístky do Dinoparku Ostrava na tuto sobotu, kde vlastně budeme i živě vysílat, alež tam budeme mixovat, budeme tam dělat legraci, budeme tam dělat bláznoství. Nějaké, já budu dělat copku?
1: Mhm.
0: To jsou věci, které fakt ještě nevím a co se všechno o tebe nerozvím. Dobře, jdeme na tu soutěžní otázku. Opět to pojedeme přes WhatsApp 773 37 136, anebo nám taky můžete napsat samozřejmě na ten, jak se to jmenuje, na ten náš firemní chat. Že jo?
1: Jo, ty myslíš na apku?
0: Na apku, dobře, jasně,
1: tam taky.
0: Tam taky. Uvnitř se nachází spousta věcí, včetně těch sopek a 130 dinosaurů a tak dále. Je to tam docela rozsáhlé. A jezdí tam takový speciální vláček, abych to tak jako nazval, a on má speciální název. Napište nám, jak se tenhle ten vlak jmenuje.
2: Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Vítězka Eurovize, Bangarangara, se jmenuje ta skladba. Já si pamatuju, ještě někdo zpíval nějaké Bangoro nebo něco.
1: To nevím, ale jako je to chytlavé.
0: To udělal někdo ze Slováku, no, tak jasně, no, super.
1: Jdeme to
0: rozseknout, soutěž o dva volné lístky do Ninoparku. Máme a úplně první byl Patrik, který nám poslal dokonce hlasovku, koncové číslo 657, jo.
1: A já tu hlasovku?
0: Jo, už to hledám.
1: Jinak ten vlak...
2: Ahoj, je to Dino Express, čau Patrik.
1: Ahoj Patriku,
0: ahoj,
1: je to tvoje. Dino Express bude řídit Marek Urbanec, jo?
0: Určitě nebudu. Pochybuju, že by mě k tomu pustili, protože já, když vezu děcka...
1: A ty vždycky chtěl být Machine Fira.
0: Jo, to by šlo, no, ale vzhledem k tomu, že se vozí děti, tak já nemůžu, víš? To by nedopadlo dobře.
1: Co? Ty by se předhodil Tyrannosaurovi, viď?
0: Bych hodil do sopky, ale to jako... máme ještě další dva volné lístky, ještě zítra budeme hrát a...
1: No, to je všechno, tak gratulujeme, už si to, prosím tě, Patriku, patří to jenom na tu sobotu, to jo, platí, jo?
0: Hrajeme, ty lístky jsou pouze na tu sobotu, jo? Kdybyste to chtěli vědět. Tak ještě zítra, dva volné vstupy do Ninoparku.
3: Víkend na chatě, stylově. Party Sud Morava. Vodní relax i zábava. Ten pocit, když kafe nestíhá. Rychlá rota na Fresh Radio s Markem a Mikaelou.

0: tak za chvíli to jsou Vánoce.
1: Co jsi říkala?
0: Že tady jsou za chvíli, já jsem to řekla schválně tak. Za chvilku jsou tady Vánoce, ale každý máme i někdy narozeniny. A mě fakt strašně zajímalo, když už si to načal v té hodince před

0: Doprava.
1: Dvě minuty po 16. hodině, máme tady opět dopravu, opět tady nám píše Zakruta.cz, v téhleté lokalitě nemáme hlášený žádné dopravní nehody, jo, a to je teda pro Moravskoslezský kraj, nic se neděje, to je dobře, aspoň je klid, no, ale úplný klid není. V Markvartovicích Nikola nám napsala, měšťáci s pistolí a dalekohledem stojí na začátku ulice Ovocné, tak je to naprosto jasné, co tam asi dělají, nohu z plynu.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Rádiu vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
3: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
4: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
5: Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Read One.
1: Pardon.
0: Můžu taky někdy začít já, prosím
1: tě,
0: když vysílám.
1: Pardon, se omlouvám,
0: ne? Možné. Adam Port tohle to udělal, výborná věc. Co jsi chtěla říct?
1: Že první reakce na mou zprávu o tom, jestli jste hledali vánoční dárky, tak mi tady napsala Vláďa, co to bereš? Teď? Vánoce? Minulý týden bylo venku 40. No tak jo, Ježíši Maria, ale
0: my jsme nemysleli jenom vánoční dárky, my jsme mysleli prostě všechny dárky. A
1: samozřejmě
0: hlavně, jestli
1: hledali.
0: Jste prohledávali skříně rodičům.
1: Samozřejmě hledali, píšou. Jinak babička pravidelně nacházela schované angličáky ještě na Velikonoce.
0: Také?
1: Jo, to se stávalo někdy, že člověk zapomněl, kam ten dárek jako úplně schoval. Já jsem třeba nehledala dárky nikdy. Nikdy. A víš proč? Protože já jsem milovala překvapení. Já jsem chtěla být překvapená. A já jsem to jako si neuměla představit, že bych to pak měla zahrát, že jsem překvapená. A tím bych pokazila radost i těm rodičům nebo těm, kdo mi ten dárek chtěli dát. Takže já jsem prostě dárky nehledala, abych nemusela jako lhát a něco předstírat. A prostě jsem z toho vždycky měla radost, když to přišlo, až to přijít mělo.
0: A já jsem ty dárky našel vždycky, když byly zabalené, ale u tebe se nedívím, protože vaši bydlí u lesa, takže určitě by neschovávali do skříně. Ale do krmelce, tyhle.
2: Roky dřiny nesou své ovoce. 25 let je dlouhá doba i na pořádně vzrostlý strom. Dlouho jsme se starali, hýčkali, radili a pomáhali. A povedlo se. Už jste si jistě všimli. Museli jste. Fatal Terror Show. Nejstarší drum'n'bassová show v

0: krev. Ještě více názorů, zážitků, keců, novinek a tracků. To je Fatal Terror Show. Elvis, Sifon, Femfink, Madface, Petey, Drop Database, Fantek a Abelin. Každou středu od 7 večer. Fatal Terror Show vám přináší Flower Factory.cz.
1: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do grow shopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radio. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Víš co?
1: Becky Jill, Epa.
2: Becky G, jsem říkal, chtěl jsem říct Jill. Ale ona zpívá Epa, Epa, kdyby to bylo poostravský, tak třeba zpívá Epa, Epa. Že ta baba je škaredá třeba, co? Ne?
0: Epa, protože jsem teda strašně dlouho neslyšela.
2: No vidíš to, no tak dobrý.
0: Já jsem ti jenom chtěla říct, že se klidně ze mě dělej jako legraci, jo? Že jsem měla dárky třeba v Krmelci, či kde jsi to říkal.
2: No jasně, tak bydlíš v lese, no? Tak co?
0: No tak jo, jo.
2: Nevíš, že jsi nebyli přivázaný někde na stromu, prosím tě, pětimetrové
0: jako,
2: výšce?
0: Třeba mohli, ale víš, jak já jsem třeba představovala Ježíška, když už jsme teda jako u toho. No. Jako já jsem asi fakt byla trošku divná, jo? No, tak tím, že jsem žila v lese.
2: To jsem fakt jako zvědavý, jak vypadal Ježíšek, Ježíšek v lese.
0: Já to nemůžu říct, se stydím.
2: Dobře, tak 3, 2, 1.
0: Tak já jsem vždycky nechávala.
2: Nemusíš se svlíkat, jenom řekni, jak vypadá Ježíšek.
0: Já jsem nechávala vždycky dopis pro Ježíška na okně, jo? On vždycky potom zmizel. A teďka si představ tu budovu v tom lese, kde fakt nic jiného není, ještě jako stromy. To je fakt jako hájovna.
2: Ano.
0: Takže já jsem tam vždycky nechala. On tam fakt na druhý den ten dopis jako nebyl. A já jsem se koukala z toho okna a já jsem si představovala, že pro ten dopis si přišel Ježíšek jako ježek, že si ho odnes na bodlinách do lesa. A ta, že mi nosí dárky z toho lesa. To jsem si fakt myslela. Ta říká, že jsem divná.
2: Počkej, proč se směješ? Tak,
0: ty jsi úplně přestal mluvit no, z toho.
2: Jako, že Ježíšek je ježek.
0: Jo.
2: A ty jsi někdy dostala pod stromek bukvice nebo něco takového?
0: No určitě jsem...
2: Když teda z lesa.
0: Určitě jsem dostala šišky a uhlíky, jsem zlobila na Mikuláše.
2: No to je v pořádku, ale kdyby to byly dárky z lesa, rozumíš, tak dostaneš přesně tohleto, nebo ještě dostaneš takovou tu sůl na lízání.
0: A ty to nechápeš vůbec, Maro.
2: Ne.
0: Ty mě vůbec...
2: Nechápu,
0: vůbec nepochopil. Si představ, jak já jako stojím u toho okýnka, ne, že si to odnes na těch bodlinkách, že jediná rozumná logická věc, co mi napadla, je, že to na těch bodlinkách nosí i ty dárky pod ten stromeček.
2: A ty jsi ty dárky měla propíchané?
0: Já jsem debil. Já končím.
2: Ne, v pohodě.
3: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás. Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
4: Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
4: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
4: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
4: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
6: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
7: Mami, mami, mimino stegosaura.
8: Vteřinku, jenom něco pošlu.
7: On chodí, jde k nám.
8: Jo, jo, už to skoro mám.
7: Je, ty seš ale roztomilej.
8: Tak, už jsem to... On fakt chodí!
3: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
9: Požádat o ruku stylově?
10: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
11: Hrajeme nejlepší

0: Vážně se bavíme vašima odpověďma na WhatsApp. Ježíšek není, Ježíšek je jako super, no. Prý to celé zkazila ty, nebo co?
1: Prý jsem to byla já, protože já jsem opravdu byla tak trošku jako vyčuraná. Já jsem pochopila už před tou první třídou, nebo někdy okolo té první třídy, že je to strašně divné, protože do toho pokojíku furt musím chodit a nejdou vždycky všichni, když se rozdávají ty dárky. Takže já jsem prostě udeřila naprosto jasně. A já jsem říkala, stejně to vím, že to děláte vy. No, takže bylo jasné, že žádný Ježíšek není, ale ne! Do školy jsem to nedonesla, tohle na mě nesvedete, milý zlatý, jo. Protože já měla ještě mladší sestru, nebo mám, a tam jsem to jako držela hodně dlouho, aby věřila na to, že ten Ježíšek je. Já jsem jí to nechtěla pokazit, takže bych to určitě nepokazila ani nikomu ve škole.
0: No u nás to bylo už trošičku jinak, protože máme takový velký pokoj a varhankové dveře, takové, jestli si to pamatuješ, takové ty skládací koženkové. No a ten stromek byl vlastně za těma varhankovýma dveřama.
1: Ano.
0: A vždycky okolo 5. hodiny před tou večeří, tak nás někde vykopali s bráchou, nebo prostě museli jsme jít někde pryč, nevím, jestli nás vyhodili ven, nebo dokonce něco takového. A vlastně připravovalo se stolování v té jedné místnosti a v té druhé místnosti to oni tam nahazeli ty dárky a zavřeli ty dveře. A tata říká, kdo ty dveře otevře, to ten nedostane nic. Jako, jo? Takže taky ze začátku to bylo takové jako, co tam dělá, já nevím, okno kdyby otevřel, jestli někdo přiletí a někdy tam ty dárky dá nebo něco, tak jako nic takového se nestalo. Pak se zazvonilo klasicky zvonečkem a jdeme tam.
1: Jako mi to přijde docela takové rozumné, jak to mají, no dobře, tak řekněme, že v Americe, kdy jdeš spát a pak tam ty dárky objevíš, jo? Tak to mi přijde takový větší moment
0: jako
1: překvapení.
0: Ráno?
1: No já vím, že to, počkej, já vím, že to je divné na jednu stranu, a na druhou stranu bych na to asi tak rychle nepřišla. Víš, jenom prostě všichni spát, a no tam ty dárky jsou, tak by mě to tak netrklo.
0: Jenomže si zapomněla na jednu věc, má drahá. V Americe skoro každý druhý barák má podle jich a podle těch amerických filmů, tak má komín otevřený. A tím vlastně ten Santa Claus vlastně sestupoval dolů.
1: No však já mám tež komín.
0: No vidíš to, a já jsem neměl komín nikdy. Ne?
1: Tak jsi nedostal dárky jednoduché.
0: Ano, takže vždycky nějak se tam ty dárky dostaly a nikdo neřekl jak, do té doby jsme na to stejně přišli, že jo?

0: fresh all day, every day. Buď fresh!
1: Fresh!

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Další aktuální novinka tady u nás na Freshi v rychlé rotě. Tohle to byl Pnau Masterpiece, celé se to jmenovalo Chemistry.
1: Já tady mám jedno pozdravení, víš, Marečku, já musím něco ještě vyřídit.
0: Teda možná víc. Já si odskočím
1: možná
0: a
1: víc,
0: můžeš to.
1: Možná víc pozdravení, protože my jsme se včera bavili o našich budíčcích, o tom, jaký alarm máš třeba na zvonění a co tě jako budil. Ty jsi říkal, že občas štěkají psy, já jsem se stěžovala na kohouta od sousedky Libušky. No a protože poslouchají její kolegyně, tak si představ si, že dneska už nekokrhal.
0: Počkej, ona ho uvařila?
1: Ne, ona ho neuvařila, ona mu jenom zavřela branku. Takže já pozdravuju všechny kolegyně od Libušky, myslím, že jsou z Opavy nebo tam někde tím směrem a já vám děkuju. Děkuju, protože já jsem vlastně, než jsem to stihla Libušce vyřídit, tak už se to stalo. To je rychlo. To je rychlejší super. Jak blesk to naše rádio, člověče.
0: Já jakožto elektrikář, já bych vzal izolační pásku a každý večer bych mu stáhnul zobák? A až bych se vyspal, tak bych ho potom jakože propustil.
1: To je strašně brutální, ale. Ale víš co, no, jako asi bych to úplně neskoušela, ale podívala bych se na to, jak to děláš.
0: Chytit kohout, to byl dobrý zážitek.
1: Hele, ještě nekončíme, protože já ještě posílám jedno pozdravení a to je Lily tady do My Angel Studio, protože jsem to dneska byla a už je skoro 5 a my budeme končit. Takže zdravím znovu.
0: Ještě někoho?
1: Dneska ne a zítra zase můžu další.
0: Hele, tak já pozdravím všechny, kteří nám dneska napsali, kteří s náma tady komunikují, protože hlavně někteří se s námi smějí úplně každé ptákovině.
1: Přesně.
0: A někteří to někdy i hrotí, no. Tak ti, co se smějí.
1: My vás máme strašně rádi.
0: Ti jsou lepší, jako no.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: No, super.
2: Co no, super?
3: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
2: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz. Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka z Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět. Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz. Rychlá rota. Marek a Mikaela.

0: A zítra se uslyšíme. Ahoj!
1: Doprava?
2: Doprava! Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.

0: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
1: No, super.
2: Co no super?
1: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
2: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
3: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
4: Letní rande. Stylově.
0: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady

Tak jestli čtvrtek se na Fresh in the Mix startujeme tu dnešní dvouhodinovku mixované muziky. Jednak aktuální, samozřejmě přidám taky nějaké novinky, nějaké premiéry a taky nějaké staré fláky. Dneska vás čeká druhá část Fresh Party mixů číslo 1. Playlist jsem dal včera na svůj Facebook. Je tam i taky odkaz ke znovu poslechu či ke stažení a první půlku jsme si dali včera. Jo, a tohle to je

Ale jo, je tam trošku pozměněný text, jinak to je tak, jak si pohromadě stejně, jak to kdysi bylo, že jo? Jinak připomíná Mike Posner, byl až na vrcholu Mount Everest sám.

A počátkem září jsou v Havířově hornické slavnosti. Bude tam Nicker Show, Eurythmics a Rita Ora. Je to neuvěřitelné, ale je to tak. Asi se budu podívat, když je to takový kousek a za pár kaček.

0: Mix a Aleš Bruna.
1: Ale ještě týden to musíme vydržet, teda týden na něco. Pak už bude finále. Finále fotbalového mistrovství světa 2026 ve fotbale. Tady je jedna fotbalová Andrea Bocelli, Geta, DNA.

Ale jo, v Německu, v Rakousku a ve Švýcarsku je tahle ta fotbalová hymna hodně úspěšná, vypadá. Možná přežije i fotbal. Fresh Mix.

0: Buď fresh. Fresh.
1: Got my mind on your body and your body on my mind.
2: Možná jste registrovali taky, že něco nového vydala v současné době, ale nějak moc se to sakra nechytá. To jsou ty staré dobré časy, Demi Lovato, hitovní časy.

Sami slyšíte, že jsou to předělení 90-kový ATC. No jo, je tak se vyrábějí dneska hity. Tak uvidíme, jestli s tím uspěje, jestli si lidi vzpomenou a jestli jeho příznivkyně tohleto schválí.

Jasně, tenhle ten starý flag, tuhle tu starou pecku máme v playlistu našeho rádia, ale v nějakém, myslím, tanečnějším remixu ještě. On the way, hey, hey, DJ, let it play.

Rubbers v remixu. Další hitík letošního léta, tedy léta roku 2026 na Fresh in the Mix v rámci čtvrtka. Ještě pro pořádek americký Phoenix Flexin.

0: Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
2: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Bezkýdek.cz.
5: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
6: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava.cz.
7: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
8: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
7: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
9: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.

Tak pokračujeme v rámci čtvrtečního mixování. Madonna stihla vydat nové album, a na něm je písnička, která možná bude hitem, aspoň to předpokládají. Dance tady já, hezký poslech.

musím se přiznat a prásknout na sebe, že to album teď poslouchám hodně v autě. A protože jsem asi tanečně založený, nebo co, tak mě baví, no. Zkus se taky poslechnout novou Madonu. Confession 2. Confession on Dance Floor 2.

sedm roků zpátky, tedy lehká vzpomínka, jenom kousek, opět sám sejí, švédská Nea a Seppel's Blue Eiffel 65.

Jokoriska, Peggy Go a Era Star. To už je návrat do léta roku 2026 do současnosti. Wow, man.

Předám taky před čtvrtku švýcarského DJ Antoana. Never stop the party. Že party u nás nikdy nekončí.

0: taková letní pohodovka, DJ Antoine. Jasně, k letnímu hitíku je třeba pohodovou atmosféru nějak zakouzlit do muziky, do aranžmá. To se poslední dobou daří také francouzskému Eagleovi, který vydal celé album. Pravda, jsou si tam ty písničky hodně podobné. Jak se říká hezky česky, jako vejce vejci, ale jsou dobré. Tady je Shine s Ghettou. Taky French Montana se tam přidal v rámci zpívání. Prostě zas letní, taneční a pohodové.
1: Fresh Mix a Aleš Bruda.

Zrovna včera jsme seděli a probírali jsme ten program Colorsů, na co bychom mohli a co bychom chtěli vidět. Jako je tam spousta interpretů, kteří už tam byli a které už jsme viděli. Začíná to být takový jakoby kruh, jakoby recyklace. Já vím, spousta nového toho nevzniká. Jako je tam zajímavých interpretů spousta, hromada, ale chybí takový ti komerční ťaháci. Tak snad tady svým zabere. Za chviličku nás čeká Fresh Party Mix číslo 1, tedy druhá půle, včera byla první. Playlist na Facebooku. Ale ještě si dáme pár starších kousků, ještě tam něco namixuju.

0: Ve finále ještě Bonnie Tyler, ta dneska bohužel se odebrala po těžké nemoci a komatu do hudebního nebe. Tady je Holding Out for a Hero.
1: Aleš Bruna in the mix.

0: Dáma s legendárním chraplákem. Hity jako Total Eclipse of the Heart, It's a Heartache, Lost in France a taky Holding Out for a Hero, čili Vítr. No já, všichni tam musíme, dříve nebo později. Je to tak?
1: Fresh Mix a Aleš Bruna.
0: Ode Tyler.

0: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
2: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
4: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
5: Moje auto mě reprezentuje.
6: Automička IMO.
5: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
6: Automička IMO.
5: Perfektně umyté auto od 109 korun.
6: Automička IMO.
5: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
6: Automička IMO.
5: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
7: No, super.
8: Co no, super?
7: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
8: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.

Včera první půle, dneska druhá. Tak jak jsem sliboval, jak jsem avizoval, jak jsem vyhrožoval. Fresh Party Mix číslo 1. Tak jdeme vzpomínat. Je tady Gala, Denzel, Faruko, Mirami a spousta dalších velkých hitů in the mix. Tak si to pojďme společně užít. Playlist, můj Facebook, připomínám.

Dodnes funguje, dodnes se na to vaří. Denzel, Pump It Up. Bagličan, který sice neskončil v jejich superstar jako první, ale hraje se dodnes nejúspěšnější hvězdička. Bohužel pak už nic podobného nevydal. Jako byly tam nějaké náznaky a pokusy, ale nic se tak nechytlo jako takhle ta kultovka dneska už.

Hansa Kuduro, ojojoj. Když se mrknete do současných hitparád, tak písnička tam pořád ještě lítá tu a tam. Hlavně Švýcarsko, Francouzsko, takové ty letní země, no Švýcarsko zrovna není, jo. Ale tam to prostě pořád je jiný.

0: Tohle to zase není tak hluboko do minulosti. Jenom kostček, jak se říká hezky česky. Farúko, Pepas. Vždycky, když se to pustí, tak zpívá celý parket a to je dobře. Zada Fresh in the mix. Fresh Party Mix číslo 1. V rámci čtvrtka.
1: S

Maličko zrychlujeme a taky jsme veselí, rozvarní. Rednecks taky budou v Havířově. Na hornických slavnostech taky jsem tam zahledl tuhle tu legendární 90-kovou kapelu. Cut Night Joe.

Rihanna se jmenoval nejenom slavný muzikál o to, aby, ale i velký hit, který si teď právě v rámci vzpomínání Fresh Party Mixu číslo 1 dáváme. Mamma Mia, Abba, Aneta, Benny, Bjorn a Frida.

0: Fresh Mix a Aleš Bruna.
1: Tak, tlačíme to do finále. Fresh Party Mix číslo 1, playlist na mém Facebooku. Jinak najdete na našich stránkách. Je tam odkaz.

Stál jsem s ním na jednom pódiu 3 roky zpátky tady na Oldies Festivalu. Dnešní Safri Duo. Play the Life, jejich slavný kousek, možná ten nejslavnější, který taky funguje dodnes.

nedávno to taky předělali Two Colors, nazvali to Cynical a naspívali to. Tak doufám, že se vám to vzpomínání líbilo. My to samozřejmě během letošního léta a prázdnin budeme dělat častěji. Vzpomínat do hloubky, opakovat tu skvělou minulost, hudební minulost.

0: Fresh Radio. Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Helenine Oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
1: Mami, mami, mimino Stegosaura.
2: Vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí, jde k nám.
2: Jo, jo, už to skoro mám.
1: Je, ty seš ale roztomilej.
2: Tak, už jsem to... On fakt chodí!
3: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
5: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
6: Oslavit výročí svatby stylově?
7: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
8: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
9: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
10: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.

Tak jdeme do finále dnešního čtvrtečního mixování. Je tady předělový megamixík plný současné hitparádové muziky. I knew it, I knew you, Taylor Swift na úvod. Hezký poslech.

Seku, písničku Dangerous Love z Ďábelnosti Pradu číslo 2. Už jsem to viděl a zatím mě to nějak jako úplně neoslovilo, jsem v půlce a nevím, jestli to dokoukat nebo ne. Finito, zítra se uvidíme v Opavě, v Infernu. V sobotu jsem v Nové Míčíně s Oldies Party a zase v úterý In The Mix. Čus!

0: Víkend na chatě, stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
5: No, super.
6: Co no, super?
5: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
6: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
7: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
4: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
8: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
9: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.
3: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
10: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
11: Break Room. Break Room.
12: Tak je to tady, přátelé, čtvrtek, sudý lichý čtvrtek, tady na Rádiu Fresh patří naší známé partě Break Room. Já jsem Martin Street, vítám teda dneska všechny, máme tady, řekl bych, velkou crew.
13: Všichni Nikol? Jsme přežili Beats for Love.
12: Je, to samozřejmě proberem.
14: A ve pravý jsme se sešli.
12: Okay, takže pěkně postupně. Nikol?
13: Zdravím všechny, ahoj.
12: Ahoj.
14: Kuba? Zdraví Kuba Mixin, čau, čau.
12: Ok, jdeme dál, Míša?
15: Zdraví Míša.
16: A ahoj, Marťa.
12: Ahoj, Marťo. Ty jsi byla někde pryč, že jo? Byla, už jsi zpátky, tak to všechno proberem. Jenom ať jste v obraze, to jsou všechno kamarádky tady naší Nikol, jo?
13: Takže vlastně už i vaše.
12: Jo, super. Tak dneska, hele, dneska nemáme hosty, pač ty poslední dvě tuším vysílání, tak jsme to dost jako věnovali tady mladěchům odvedle z Talent Roomu, tak dneska zase Staroši, Kuba.
14: Staroši, přesně, připravil jsem si nějaké skladby, které nás snad zavedou, uvidíme kam.
12: DJ Mixin tady za pultem a samozřejmě probereme všechny možné příhody a nepříhody, co se staly na festivalu, tak si to holky nějak jako připravte. Jo, když tak si to napište.
13: Máme si připravit nějaké jako trapné příhody?
12: No, ty jsou nejlepší. Jako. Když tak si to dejte nějak na papírek, ať to všechno proberem. Jo? Jdeme na to, DJ Mixin, tady v Break Room.

0: DJ Mixin právě teďkom za pultem. Nedá se mi jakoby vůbec jako holky nezmínit to, že vlastně minulý týden byl Beats for Love. Tak pojďme pěkně postupně, jak jste si to užili. Tak jedem. Nikol, zhodnocení nejdřív takové toho jakoby obecné, třeba můžeš hodnotit i s loňskými, předloňskými ročníky a tak. Vlastně asi ne,
1: takže obecné, no. A subjektivní zhodnocení. No. Myslím si, že to bylo po delší době, kdy jsem si to fakt užila ve smyslu toho, že to bylo tak jako na pohodu, že to bylo, pro mě to byly prostě nejklidnější Beats for Love.
0: Jo, jo.
1: Že vždycky to bylo takové, že jsem to trošku třeba přestřelila s alkoholem a tak, takže aha. Teďka musím říct, že jsem všechno vnímala, fakt jsem to vzala hodně hudebně, ale štve mě, že jsem právě nebyla třeba, jak jsem říkala, na tom Futureu, že jsem byla hodně na Psytrancu, na Technu, na Houseu, na Junglu, to musím říct, že tento rok pro mě byl takový objev Jungle Stage.
0: Ano, tam jsem podle mě nedošel.
1: To byl ten Zion.
0: Jo, Zion.
1: Jo. No, tak... Já tomu říkám Jungle.
0: Jo, takhle. Okay,
1: takže tak... tam jsem hodně času trávila, tam to bylo boží, ale samozřejmě nejvíc jsem byla na Technu a na Houseu, ale asi víc na tom Technu a říkám ještě Psytrance. Takže jsem pořád tak přebíhala a každý rok si říkám, že chci objevit právě nějaké nové styly, nové stage, kam normálně nechodím a jenom ten Jungle se povedl, jinak nic víc, jo.
0: Takže... A kdybys měla vypíchnout nějaké interprety, co byly, co tě jako zaujaly a tak?
1: No, nejvíc mě zaujal Norbark, samozřejmě Deep Dish.
0: Aha.
1: A to je za mě asi největší topka takhle, no. Tyhle dva. To prostě pro mě absolutní, co mě tak jako nejvíc, že jsem fakt z toho měla úplně husí kůži, ten zvuk tam byl tak hutný na tom Technu. A jak jsme se již bavili i o těch světlech, to bylo prostě za mě nejlepší, nejlépe zpracovaná techno stage.
0: Za mě taky asi. No a hlavní stage, Palmer a David.
1: Ne, to jsem moc... Ne. Jako na Charlotte jsem byla 10 minut a mě to prostě nebavilo. Já jsem po 10 minutách, víš, jak jako byl už ten čas na to, že to mělo za mě být, měla být v jiném času, jo, s tím stylem, který hrála. Takže já jsem tam byla 10 minut jenom, protože prostě tam hrála, tak aby se mi jako viděla ten začátek. Po 10 minutách jsem šla na techno, takže na Palmer vůbec to ne. Okay. Já jsem navíc, myslím, hrála, jak tam byla Palmer.
0: No,
1: protože...
0: to jsi byla na IKOSu.
1: Na IKOSu.
0: Jo, jaké to bylo?
1: Boží, holky mě šly podpořit.
0: Holky byly první tam zase... Joho, jo. Nikol.
1: Dokonce mi tam kamarádky donesly balonek zajíčka, takže jsem měla i maskota. Takže to bylo boží, jako úplně mě to zahřelo u srdíčka, když jsem zjistila, jako kolik lidí mě šlo podpořit.
0: Tak ty máš takový fanklub tady, prostě všude.
1: Jo, takový ostrovský fanklub. Takže za mě to bylo úplně boží, mega jsem si to užila, to hraní. Aha. A afterku jsem vlastně nedala ani jednu, za což
0: byla
1: jsem
0: strašená. Byla jsi ve
1: fabriku? Ve fabriku jsem právě nebyla ani jednu a tu afterku jsem
0: máš
1: nedala jenom.
0: Máš hvězdičku letos.
1: Teda ze středy na čtvrtek jsem hrála teda v etáži, ale to nepočítám, jako to počítám jako povinnost. Takže já to hodnotím vlastně, že mi ještě i zbyly síly potom Beats for Love. Říkala jsem si, kdyby byl ještě pátý den, tak bych to klidně zvládla, což třeba ten minulý rok ani předminulý bych určitě nezvládla.
0: Tak Nikol, musím říct, že jsme překvapila teda, jako odpovědným přístupem. Holky, jak jsme na to my, tak povídejme.
2: No, takže já musím říct na to, že jsem dramová, takhle to se mi hodně líbilo na technu.
0: Aha.
2: Tam
0: super.
2: Teda se mi líbil Jeff Mills a Eli Akula, jestli to říkám správně.
0: Říkáš to možná, asi jo.
2: Jo, a taky trávili jsme hodně času teda na dramech tady s Míšou.
0: Jo.
2: A samozřejmě z našich ostravských jsme museli podpořit naši Nicky Bunny, Vana Vegu, Martina Grednera a vlastně Kubu Fanteka na dramovou stage, takže za nás super, no. A
0: Greťa hrál tam někde? To nevím.
2: Hrál, no.
1: Jo, taky na IKOSu.
2: Takže jsme všechny ty naše ostraváky museli podpořit.
1: Zodpovědně.
2: No, co se týče afterek, já jsem teda byla ve fabriku.
0: Ale který den?
2: Myslím hned ze čtvrtku na pátek a pak jsem byla teda dvakrát v Brickhouse.
0: V Brickhouse?
1: No, tak já jsem zapomněla na Brickhouse úplně vlastně.
0: To je pro silnější povahy, hele.
2: To bylo? No. Jakože musím říct, zpátka na sobotu to bylo super, tam bylo takové jako hard techno, takže celkem zajímavé. A v sobotu tam teda byl Ziggy a byly tam vlastně dramy, takže...
1: Takže pro tebe.
2: Takže pro mě přímo.
1: A tam musela být asi pěkná mačkanice.
2: Ano, víš co, my jsme teda už nějak jako hned ze startu potom jeli domů, ale byli jsme tam.
0: Jo, okay.
2: Už jsme nemohli ani chodit, takže už to nešlo.
0: To se nedivím. A Míša?
3: Já teda musím hlavně říct, že je to o těch lidech, co tam s nima jsme.
0: No jasně, a vy jste chodili spolu takhle nějak?
3: Právě že ne, my jsme totiž letos měli vypka s Marťou, ještě s jinými kamarádkami a musím teda říct, že jsem hodně spokojená, nikdo do mě nežduchal, nikdo mě nepojil pivem, takže jsem spokojená.
0: Ale bylo trošku daleko, jakoby, ne? Jakože, ne, v pohodě?
3: No, my jsme byli vlevo, my jsme
0: vlevo, spokojení. Jako vpředu, jo.
3: No, ale na můj vkus jsme teda chodili málo na dramy, ale... Jako bylo to super.
0: Aha,
3: a já jsem úplně omezenec. Love stage, dramy, zaniky,
0: Takže jakoby láftež, dramy, jo.
3: Jo, jo, no.
0: Aha, takže dozadu vůbec
3: tam. Až mě tam... to jako mrzí, že toho víc nestihnu.
0: Si to projít trošku, no.
3: No, ale no. Prostě ta hudba, kterou miluju, je tam, kde byla, no.
0: Ok, nejlepší borec, interpret za tebe?
3: Tak NDC a Andromedic, to byly moje lásky.
1: NDC bylo boží.
0: To se zapomněl, Andromedic taky byl dobrý,
3: no. To bylo dělo, jako to prostě to, jak já říkám, jsem měla orgasmus.
0: Jo, o, tak vidím, že holka moc nestačí.
1: No a počkej ještě, tebe se zeptáme, jak jsi to užil.
0: Já jsem měl teďkom letos taky v podobném duchu jako ty, já jsem v pátek ani nebyl, byl jsem středa, čtvrtek, sobota. V sobotu jsem hrál na Absoluce, ale to bylo jako odpoledne, takže to bylo takový jako chill. Mm-hmm. A jinak Andromedic se mi líbil, samozřejmě šel jsem teda na Varelu, takže Varela s Mark Baileym, takže to bylo za mě super. Techno se mi moc líbilo, protože ta stage byla letos fakt jako dobře udělaná, dobrý zvuk. Musím pochválit i zvuk na hlavní stage, mám pocit, že byl lepší než loni. Takový jako čistý, jako tlačil prostě, takže za mě jedna z hvězdou a letos jsem taky poprvé nebyl ve fabriku, takže jsem to vzal tak
1: už
0: jako...
1: Už stárneme, Martine.
0: No. Já jsem tam chodil do práce, takže jsem to tak jako měl, že jsem si to jako užil, ale nepřepískl jsem to, no. Tak.
1: Myslím si, že jsme všichni to tak měli podobně.
0: Holky, to je pro vás takový na příští rok takový recept. No,
3: já jsem neměla afterky.
0: Okay, jo, dobrý.
2: Já jsem měla jenom krátké afterky, teda, okay. Ale jako jsem teda zvědavá, no. Kam to budou posouvat dál. No.
1: Příští rok má být 5 dní, tak uvidíme, s čím přijdou.
0: Hele, ten areál je jako daný, takže ty stage už jako podle mě si našli to místo, což je fajn. Housy konečně byly tam, kde jako mají být, takže
2: to, super, no.
0: Takže to si myslím, že bylo super, takže posouváš to v té výzdobě, v těch DJích a ten areál je danej.
1: Pokud, a v těch dních ještě.
0: A v těch dních možná, jestli to tak jako opravdu bude.
1: Uvidíme, no.
0: A pak můžeš ještě jako to posunout někde na Místeckou, to ještě jde. Ok, holky, díky moc za mixem DJ Mixin.

Thank you.

0: Tak holky, jestli si myslíte, že tady se budete jako flákat, tak to ne. Pěkně do práce.
1: Flákání skončilo, přesně, jo, jo, tak.
2: Přesně a
1: tak.
2: A já jsem si říkala, jestli jsi tady ještě dneska jako vysílá.
1: Ty jsi to úplně přivolala a přesně. Martin, švějte holky.
0: Tak, dost těch videí tady, jo, jedeme pěkně do práce. Festival B4L, ten je teda za náma.
1: A přichází Colors of Ostrava a pak Koal.
0: Ano, na Colors jdete holky?
2: Já ne.
0: Jak to?
2: Já pracovně.
0: Co tam děláš?
2: Za barem.
0: Za barem? Nekecej. Jsi barmanka?
2: No, kdysi jsem byla, jsem vyučená barmanka, ale kdyby něco, tak všichni za mnou na drinky povinně.
1: Okay. A na George Stage, anebo jo, no, na George.
2: Nevím, jestli to můžu říkat, takže na Georgie.
0: A okej, počkej, to je tam hned...
2: Hned u vstupu,
0: jo, jo, jo. Hele, a jak to tam teďko mi jako s tringeltama?
2: No, co bude, tak bude.
0: Dobře, není cash, jo, takže...
2: Není cash, no? Ale budeme mít nějak, jako že tam všechno vlastně bude jako, že přes terminál a 5%. Můžu tam dát přesně tak.
0: Okej, dám ti 5. Dobrý, Koal, znáte Koal, holky?
3: Ano,
0: jdeme,
2: známe
0: jdeme,
2: a jdeme.
0: Jdeme.
1: Možná, uvidíme.
0: Nikol, jdeme?
1: Jako teď je po Beats for Love, teď se mě ještě nepěl, ale když se mě třeba zeptáš v neděli, protože nevím, jestli teda na Colors půjdu, tak pokud bych nešla a zeptala bys se mě v neděli, tak ti určitě řeknu, jasně, že jdeme.
0: Jasně, a vy jste někdy byli, holky, už?
3: Já jsem nebyla na té zátoce, ale byli jsme tam na koupališti a tak mě to oslovilo, že jsme se rozhodli, že půjdeme.
0: Aha, a kdy, pátek nebo sobota?
2: No, my půjdeme asi v sobotu a já jsem byla na Koalu možná tak 3-4 roky zpátky ráda tam znovu půjdu.
0: Hele, je to takové jako oni to komunikují, nebo Marek to komunikuje jako spíše jako rodinná věc, takže...
1: No večer to tam moc rodinné není.
0: Není, no.
2: možná, hele,
0: možná to už jako trošku z té rodiny jako šlo dál, ale jako není to, že by to bylo, já nevím, 5000 lidí, je to prostě třeba tisícovka, jo?
3: Jako já jsem byla na Koalu, ale na těch vnitřních ještě.
0: Jo, jako by vevnitř.
1: Já jsem byla minulý rok na Koalu a bylo to boží.
0: Jo, okej.
1: A to je právě super, že to můžeš spojit s tou koupačkou, pak si zatančíš.
0: Ano.
1: Přispíš v chatce nebo ve stanu, nebo jedeš domů.
0: Přesně tak.
1: Je to daleko.
3: A takže nebo vlastně nebudeme spát.
0: Nebo stan sebou.
2: Budeme se koupat až do rána.
0: Hele, malý testík, kdo tam hraje letos? Nevíme.
3: Nevíme.
1: Myslím si, že jsem tam viděla Jacqueline.
0: Je tam Jacqueline, jasně. Ona je takový možná trošku rezident, že jo?
1: Aha. No. Ale vlastně ani jsem to moc neskoumala. Já jsem to u ní viděla na profilu, takže nás můžeš poučit, kdo tam všechno bude.
0: Hlavní hvězda je West Bam. Nevím, jestli to jméno trošku znáte. Je to takové hodně old school. To je člověk, který kdysi hodně Berlín, Trezor, takže je to taková německá scéna, ale to si myslím, že bude hodně dobré. Oxia, Matthias Kaden, Raxon, Jill Tanner, to mi úplně moc neříká, Ben Dust, Golpe, Signate, takže to už jsou Češi, Slováci a samozřejmě Husky, Jacqueline, Marco K. Mendoza, což jsou
3: Mendozu znám.
0: Pořadatelé.
1: Ano, jsou pořadatelé, přesně.
0: Van Vega a tak dál. A pak je tam ještě drum bass a takový jako neurofunk.
2: Drum bass, ano. Ziggy a spol. Jo? Opět.
0: Holky jsou na ty drumy, že?
1: Ano, jsou na ty drumy, přesně.
0: Takže Dirty Phonics?
2: Taky.
0: Taky, spor. Ano.
2: Aikira tam bude určitě, Cockroach.
0: Aha, se vyznáš těch.
2: Teďkom z Beatsu.
0: Jo, se vyznáš těch drumových, jo?
2: Tak víš jak.
1: A po Beats for Love se vyznáš ještě víc.
2: Ještě víc.
0: Ok, takže to všechno, 24 a 25 červenec, Žermanická přehrada, Zátoka. Myslím si, že to stojí za to a kdo má rád dramíky a techno house a rovné věci, tak si myslím, že určitě musí vyrazit. Stupenky jsou 100% ještě na SMS ticket, takže tam si můžete koupit.
1: Přesně tak, a jsou buď teda dvoudenní, anebo si můžete koupit i na jeden den za 1200, jsem si viděla cenu, že tam vychází.
0: Jo,
1: je... Dvoudenní je za dvojku a 1200 na den.
0: To je dobrý price, podle mě.
1: Jo.
0: Holky, to by se mohli zvládnout, co?
2: To zvládneme, vidíme se tam.
0: Z vyplaty si ukrojíme. Ale nebude, zbytek července bude čočková, prostě.
2: Přesně.
0: Za mixem, DJ Mixin.

0: ale ty večery. To my si lehneme a jenom posloucháme, jak tady z toho hrybníčku kvítají žáby. Víte, jindy ty žáby tak nepříjemně kvákají, ale tady dělají jenom.
1: Break room.
0: Nejš, Radine.
2: Ne, inženýre, a co děláte proti liším?

flip it on its head. We're gonna flip it on its head.

0: Tak přátelé, tak nám to podle mě celkem jakoby uteklo, holky a kluci, je to tak?
1: Ano.
0: Ano.
2: Sletělo to zase jako vždycky?
0: Tak, jaké máme plány na víkend, co?
1: Odpočívat, kecat,
2: stanovat. Okay.
0: Takže Nikol jde pod stán, teda jsem pokopil se psem a s přítelem.
2: Ano, přesně okay. Tak, od lidí potřebuju se trošičku, víš, jako distancovat.
0: Jsi říkal, odfurknout.
2: Přesně tak, dát si pohodičku, potom být sporová.
0: Ok, a holky, pojďme, co se děje o víkendu v Ostravě?
3: Tak, o víkendu se děje pod Cikorákem, je náš známý Priest, takže aha, si chcete pohodičku a dobré drinky.
0: To je pátek nebo sobota?
3: Je to pátek. Mm-hmm. A ještě v etáži máme Dramy a tam z Ostravských nám hraje Alice a Clarity Method.
0: Okay.
2: To zní moc dobře.
0: Takže máme tipy. Kuba, co bude dělat do víkendu?
4: Kuba jede pryč na Moravu.
0: A kam jedeš?
4: Do Veselí nad Moravou.
0: No tak to je krásné, tam máme úřední desky. Jo. Ok, přátelé, díky moc, budeme se zase těšit za 14 dnů a vy nevypínejte ještě freč, páč tady Drumcode Live, což je Adam Bér a jeho 831 pokračování tady na Freši. Mějte se, fajn.
2: A zase za 14 dní.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
5: The DC30 celebrations continue this week as we head back to June and a massive party at Mandarin Tent we did in Buenos Aires. Also joining us for this one were Victoria Engel, Bart Skills, and back to back with Constantine Siebold.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Stegosaura!
1: Vteřinku, jenom něco pošlu.
0: On chodí, jde k nám.
1: Jo, jo, už to skoro mám.
0: Je, ty seš ale roztomilej.
1: Tak, už jsem to... On fakt chodí!
2: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
3: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus Five, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
2: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
4: Oslavit výročí svatby stylově?
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

svítit světla. Nech jen červenou pro atmosféru, bolí mě u srdce, ne kvůli tobě. Přísahám ještě jednu čáru a zbudíme se v hrobě. Výčitky svědomí, ty jsou na místě. Předevčírem řekl, že už nikdy příště. Vedli rozhovory o hvězdách a UFO. Teď se bavíme o tom, že život plyne moc rychle. Co budem dělat? Podívej se na stole. Nejdřív ty až po tobě.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

Fresh Night. Posloucháš Fresh Radio.

0: Minisklady Heřmanice CZ. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice CZ.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
2: Víkend na chatě. Stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.

0: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Rádiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: požádat o ruku stylově?
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
3: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
4: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus Five, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme

0: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? bezkýdek.cz.
3: Minisklad Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.